0: Druhá hodina Megamixu je tady a jak jsem na začátku předeslal, budeme končit skvělým mixem na téma 50 let Jamese Bonda. Nejdřív ale povinná fakta ve vlastní věci. Premiéru máme každý pátek mezi 20. a 22. hodinou a reprízu ve čtvrtek v noci mezi 1. a 3. Playlist po vysílání na radioclor.cz, kde si v sekci podcast vše můžete s nějakým tím zpožděním stahovat nebo poslouchat. No a jak vypadá playlist pro druhou hodinu? Bananarama a jejich Megamix, pak Kelly Mary a Hit Medley. No, ono se Megamixům totiž říkalo na začátku 80. ne Megamixy, ale právě medley. No a Kelly Mary právě měla největší hity na přelomu dekád. Rick Astley a 10-minutový Megamix, dále Otavan a Megamix 2010, pak nesmí chybět Italo Disco Mix s názvem Call Me Numero 2, pak výlet do 70. Javier Climaco a Discollection 70 a vyvrcholení bude avizovaný James Bond. Takže skvělou náladu a dobrý zvuk, to vám přeje Pavel Bárta.
1: Taneční party.
2: Color Music Radio. Color Music Radio.

Jojo, sedmdesátky, konec sedmdesátek, tak to je zlatý věk, disco music. No ale my pomalu končíme, čeká nás ještě agent 007. No a pak zase za týden na Music Only pokračuje party až do dvou do rána s těžištěm v sedmdesátkách a osmdesátkách. No a v sobotu tamtéž Best of Zlaté disco od 8. U nás tady Kuba Melín a Lahůdkářství taky od 8. Takže máte těžkou volbu. No a pak taky Martin Svátek a buď Country anebo Holiday Edition. Mějte se krásně, užívejte sluníčka, koupání a grilování a vůbec mějte se fajn, tak to vám přeje Pavel Bárta. Teď necháme dohrát Javiera Klimako se svými sedmdesátkami.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači, v hodině mezi psem a vlkem, prostě časně brzo ráno, vítá vás starý pes, co hraje jazz, to jsem já. Dneska si poslechneme jak malý party, tak velký orchestry, jak jste mohli slyšet v tanečních klubech, koncertních síních a hlavně taky v malých jazzových klubech, kdysi dávno ve 40. letech v New Yorku a taktéž s malým odskokem, co se v tu dobu dělo asi u nás doma. Slyšeli jste Louise Armstronga, Jacka Teargardena, byl to vlastně Jack Teargarden, byl jeho přítel, pozounista, zpěvák, ale to mnozí příznivci fanoušci jazzu, který je veliký a budiš veleben jistě, ví, co si dáme dalšího. Bude to klasická malá parta, dá se říci, a to, nebudete tomu věřit, Billie Holiday a Eddie Heywood trio, já tady šu s tím papírem, jsem se musel napsat, ve skladbě Na sluneční straně ulice.

Snímek byl z roku 1944 a ve stejném roce zůstaneme, milí posluchači. Tentokrát to bude skladbička, která se jmenuje Tebs Miller a hraje to kdo? Count Basie s tím orchestrem, to je pojem, že jo.

Další titul je píseň, skladba, sorry, nemohu začít, znáte to z naší jazzové školičky, probírali jsme to tajně si, mám dojem takovej na jaře, a bude to nikdo jiný než Georgie Ault se svým orchestrem, takže jestli nemůže začít, se brzy přesvědčíme a myslím, že jo, no.

Nádhera, co? Nakonec teda přece jenom začali. Další věc je Blues in the Night, tedy Blues v noci a part 1 a part 2. Je to poměrně rozsáhlá věc, má to 5,29 a v té době na jednu stranu standardní desky byste nenarvali víc než 4 minuty, kdybyste se rozkrájeli. Jedině teda použít to klasický průměr 25, jedině použít teda 30, 30 cm nebo 17 palců, nebo jak to oni to tenkrát měli čertví. To byla poměrně dost drahá sranda a takže se to řešilo takhle, že na jednu stranu polovička skladby, na druhou druhá polovička. Jinak hraje to Jimmy Lansford, což byl jako novátor a taky experimentátor jazzovej, že já tady žvaním dlouho, abyste poslouchali, tak dáme se do toho. Blues in the Night, Jimmy Lansford.

V jazzu se vyskytuje velice široce téma lásky, že jo, je to hlavně to před a po, jo, to musíme podstatně rozdělit. Před to je jako, že nemám ženskou, to jsou většinou blues, nemůžu najít ženskou, nebo že je opuštěný taky, to jsou taky blues. A my si dáme docela svěží záležitost, která se jmenuje Vzpomínky na tebe. To je z té části po, jo, to je jako, to už se jenom vzpomíná, tam můžete vytušit ty zážitky a takhle, že jo. Ještě co já to tady plácám. Ben Webster to hraje a Ben Webster hrál na tenorový ságo, toho by jsem se měl držet muziky a naši tady cinta teatro, jo, to je hrozný se mnou.

No, vidíte to, kdo tam hrál na to piano, to byl Morris Marlowe, to byl, no, tam ta hra se tam objevil na chviličku, docela dobrý. Karavana, to je jasný jako facka, hraje to Duke Ellington, tak tomu není třeba co dodat. Poslechněte si klasiku.

Koktejl, dokonce pro dva. To je standard naprosto, že jo, klasický, a hraje to Art Tatum, teda přesně Art Tatum Trio. Já si vzpomínám, jak tohle to jednou taky udělal Spike Jonze se svým orchestrem. V nepravidelné rubrice do jazzu ne, jsme to občas měli, že jo, to halus, jak říkají v Brně, ale to sem teď nepatří. Takže dáme si Koktejl pro dva a pak se ponoříme za chvíli do poměrně dlouhý kompozice, ale to za chviličku. Art Tatum Trio.

Všimli jste si, že tam byla docela pěkná kytara a taky tam basista hrál chvíli na smyčcem a ten se jmenoval ten basista Sam Stewart. Tak teď si dáme velkorážní akci, to je Kalibre, to má 6 minut 5 vteřin. Air Mile Special, tedy letecky, part 1, part 2, opět jako situace stejná jako u Jimmy Lunsforda, dvě strany 25 šelaku a hraje to Lionel Hampton. Mm-hmm.

Dobrý, no, ten extatický vibrafon, to byl právě Lionel Hampton. Tak se podíváme u nás, co se dělo v těch 40. letech, protože se pohybujeme, tak jak jsem se díval na ty data těch nahrávek mezi rokem 41 až 47. Z roku 42 je nahrávka malostranské skupiny, ve který byl mimo jiný Tomáš Linka. Tahle ta nahrávka je neveřejná, je to amatérský snímek na želatinový folii, takže prominete kvalitu, protože Šlinka. Tahle ta nahrávka je neveřejná, je to amatérský snímek na želatinový folii, takže prominete kvalitu, protože v roce 42

Dobrý, z českých muzikantů si připomeneme ještě Kamila Běhounka, jeho rytmickou skupinu na hrádce Topogán. Já to tak, to už je legální deska, já to šacuju tak na 46. Je tam, co už ten bebop je tam trošku znát, no posuďte.

Kamil Běhounek byl harmonikář, akordeonista, na rozdíl od pana Linky, kterýho jste slyšeli v předchozí nahrávce malostranské skupiny, to byl hráč na foukací harmoniku a taky otec Tomáš Linky, kterýho znáte třeba z český country music. Tak co ještě si zahrajem? Jak se tak dívám na hodiny, tak asi z New Yorku už nic a nedá se svítit, čas neúprosně běží. Tyhle ty český jsem tam přihodil, abyste viděli, že jsme jak do doma u nás, jako ve vlastech českých, nezaspali, že jo, když máme to výročí republiky, tak tam musí dát taky něco českýho. Jestli dovolíte, pochopitelně, tak bychom v tom Novým Yorku 40. let mohli zase decentně pokračovat příště. A kdo nám zahraje St. Louis Blues? St. Louis Blues nám zahraje Peter Hostaš. To je anglický muzikant a nedávno jsem čet vydal, myslím, nějaký album, teď nevím, jak se to jmenuje, ale to je celkem marginální záležitost vedlejší, jak říkáme my lingvisti. Čet jsem kritiku, no, a že sobě kloubí ty, fúzuje ty různý styly jazzu velice hezkým a krásným způsobem a to jeho album bylo docela příznivě hodnocený. Tady hraje, jak jsem se zmínil, St. Louis Blues, hraje to jako Černoch, dokonce jako Jirka Werberger, by se dalo říci. A ovšem zpívá to tak trošku po běloskom způsobu. To je taková ta zajímavá spofůze, jo. Fakt je dobrý a je to srdcovka, jo. Je to zahraný s chutí a láskou. Tak, jak říká Janíčka Koupková, jazz práci, já se taky rozloučím a příštím starom slovi, co hraje jazz, to jsem já, se těším na slyšenou zase při spoustě dobrých jazzových melodií.

0: Music Radio.
1: Bylo 5 hodin. Color Music Radio. The sky is crying.

Příjemný dobrý ráno, při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky. Časomíra ukazuje 9 minut po 8. Dneska je 23. července, je čtvrtek a svátek neboli jmeniny nám slaví Liborové. No a stejně jako obvykle dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že počasí bude a meteorologové nám dnes slibují převážně polojasno s dešťovými přehánkama, ano, tedy aspoň na některých částech našeho území je nejmín dešť. Ještě by potom mohlo být na Moravě. Nejvíc tedy ukazují střední Čechy, uvidíme, jak to ve skutečnosti dopadne. Co se týče teplot, tak ty by po ránu měly být kolem 11 až 14 stupňů. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat 17 až 21 stupňů. K večeru se ochladí na, tady píšou, 15 až 19 a přes noc potom 9 až, tady se na to mrknu, zkontroluju, 13 stupňů. Takhle by to mělo dnes vypadat s počasím. Víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. A já vám každý všední ráno zopakuji, co se dnes bude dít. Ono je to tedy pravidelný, takže ty, co poslouchají, často už tuší, ale ti, co nás naladili dnes poprvé, vězte, že vás čekají dva DJský sety. Ten první už odstartoval věcí od Busta Rhymese, ale tenhle ten remix je total nabušený. Missy Elliott, Lloyd Banks, taky Rough Dick, nebo třeba Mary J. Blige. No a tenhle ten remix odstartoval hiphopovou část, tu rapovou, která se ponese v oldschoolových peckách. Ta druhá část bude naopak úplně v jiným rytmu a i jiným časovým pásmu v úzovkách, nebo aspoň bude prostě aktuální. Jo, pásmo bude možná stejný, ale aktuální. Z posledních 7 dnů, tedy úplně aktuální novinky a to v rámci zlomeného čtvrtku, takže by ho ani sádra nespravila. Čeká nás breakbeat a já se těším. No a před 9. a 10. hodinou, na to se asi těšíte nejméně a já taky, nás čeká rubrika Freakolora Infos. Informace z internetu, který ani dneska nepotřebujeme, nechceme a neměli bychom vědět. Takovej je plán tady na Koloru každý všední ráno mezi 8. a 10. Taková je ranní rutina. No a já se jdu věnovat vám, přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech pořadu Freakolora.

Metallica, De La Soul, za chvíli Jurassic 5 a věc, která má příznačný název. Jmenuje se totiž Radio, ano přátelé, vy posloucháte Color Music Radio, je to tak. A samozřejmě pořad Free Color a mezi 8 a 10 hodinou raní, každý všední den mezi tedy těma dle časama můžete poslouchat DJ Freakyho a jeho dva hudební sety. No a já pro vás taky připravuju informace z internetu, který ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. Rubrika Free Color Infos přijde na řadu, že za 11 minut, ale předtím ještě Radio. Ano,

0: Posloucháš Color Music Radio, pořad Freecolor a za gramce má mikrofonem DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 6:50 minut po 8 hodině a my si pojďme zopakovat údaje vztahující se k dnešnímu dni. Je čtvrtek a to 23. července, svátek nám slaví Liborové a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují pro dnešní den převážně jasno nebo polojasno a polojasno s dešťovejma přeháňkama. Tak by to dnes mělo vypadat po ránu relativně klendrá, nevím jak u vás, ale tady se ochladilo docela markantně. Pojďme si říct, že teploty by v tuhle chvíli měly být mezi 9 až 12 stupni. V odpoledních maximech můžeme očekávat 18 až 22. K večeru se ochladí na 12 až 18 a přes noc potom teploty klesnou k 8. Přátelé, ano, k 8 až 13 stupňům. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát se za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Jako první je tady, muž se zamilovává v 5 fázích, ve které je nejsnadnější ho ztratit. Ano, třeba, že je muž ženou fascinovaný, nemusí do ní být zamilovaný. Může projevovat zájem, ale ani to ještě neznamená, že se zamiloval. A dokonce, i když to říká, nemáte záruku, že to skutečně cítí. Muži se zamilovávají jinak a zhruba uprostřed procesu je obzvlášť důležité, jak se žena zachová. Stačí totiž jeden krok vedle a nenávratně ho prý ztratí. Muži procházejí 5 fázemi zamilovanosti. Ženy jsou v tomto procesu často napřed. V jedné z fází zamilovanost dochází k náhlé změně jednání muže a je snadné ho ztratit. Posun do další fáze hodně závisí i na tom, jak se žena zachová. V závěrečné 5. fázi už muž ví, že se ženou chce být a bere ji jako důležitou součást svého života. První fáze je registrace a fantazie. V této rané první fázi, která je u všech mužů běžná a stejná, si muž ženy všimne. Ano, přátelé, druhá fáze, první schůzky, intenzita a vášeň. Druhou fázi žena pozná podle toho, jak moc je pro ní muž zapálený. Odehrává se na začátku randění. Třetí fáze, deziluze. Právě v této fázi nastává spousta rozchodů. Ženy i muže totiž náhlá změna na zaskočí. Právě teď je nejsnadnější muže ztratit to, co ho fascinovalo. Už ho tolik nebere, má pocit, že většina chemie vyprchala. Čtvrtá fáze, nahoru dolů. Ve čtvrté fázi se střídají období, kdy si je muž jistý, že se ženou chce být a s obdobnými, kdy má pochybnosti. Těch prvních je ale víc. No a pátá fáze, vytváření pouta. V této závěrečné fázi se mohou občas projevit pochybnosti, ale muž už má v sobě tolik jistoty, že je snadno překoná. Říká si, je moje. A máme tady další informaci, ta se týká farmářů. Ano, přátelé, chtějí přestovat pěstovat koku, ale nemohou. No a odhaduje se, že až 70% světové produkce koky pochází z Kolumbie. To zemi přináší dlouhodobé problémy s drogovými kartely, které mají v některých regionech značný vliv. Poškozují bezpečnostní situaci i mezinárodní pověst země. Mnoho farmářů by přitom raději pěstovalo jiné plodiny, jenže koka je pro ně často jedinou plodinou, která zaručuje pravidelný příjem. Koka je v Kolumbii tradiční rostlinou, využívanou například i k přípravě čajů nebo v lidovém léčitelství. V minulosti se používala také při cestování, jednak dávka kokových listů údajně představovala vzdálenost, kterou člověk běžně ušel pod jejich povzbuzujícím účinkem. Ve světě je však dnes spojována především s výrobou kokainu. Kolumbijská vláda se proto dlouhodobě snaží bojovat proti celému řetězci výroby drog. Výsledky jsou ale zatím omezené. No a významným krokem byl substituční program. Jehož cílem bylo motivovat farmáře k přechodu na legální plodiny. Stát jim za to slíbil finanční kompenzace i odbornou pomoc. Každá domácnost měla během 2 let získat 36 milionů kolumbijských pesos, přibližně 236 tisíc korun, které měly usnadnit přechod na legální zemědělskou produkci. Součástí programu bylo také poradenství v oblasti hospodářství a využívání půdy. No a poslední informace dnešního rána. Mysleli si, že největší problém je kofein. Vědce teď v kávě zaujali jiné látky a jejich vliv na zdraví. Káva je už řadu let spojována s nižším rizikem některých civilizačních onemocnění. No a i delším životem. Vědci ale dosud nedokázali přesvědčivě vysvětlit, co přesně se po jejím vypití v těle odehrává. Nová studie má popisovat mechanismy, které by mohly být jedním z dílků této skládačky a překvapivě v něm nehraje hlavní roli kofein. Tým vědců z Texas A&M College of Veterinary Medicine and Biomedical Science nyní přišel s možným vysvětlením. Ve studii publikované v odborném časopise Nutrients propisuje dosud neznámé propojení mezi látkami obsaženými v kávě a receptorem označovaným jako NR4A1, který hraje důležitou roli v ochraně buněk před stresem a poškozením. Káva je známa svými příznivými účinky na zdraví. Naše výsledky naznačují, že část těchto účinků může souviset právě s tím, jak některé její složky ovlivňují daný receptor, jenž pomáhá chránit organismus před poškozením způsobeným stresem. Vysvětluje vedoucí autor studie Stephen Safe. Ano, přátelé, tak to byla tedy mužská zamilovanost, taky jsme se mrkli na farmáře z Kolumbie nebo na kafe. No a teď už informace, které se týkají parťáků a parťákem pořadu Frikolora, není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Je 9:03 a už tady pravou rukou šantrám v novinkách, který tedy vyšly v posledních 7 dnech a to v rámci breakbeatový muziky. Tu si dáme už za chvíli v druhé části pořadu Frikolora. Bude tady taky zmíněná soutěž. Tentokrát se budeme bavit o soutěži s tedy Kana Kali Tripem. Ano, přátelé, takže pokud byste chtěli něco vyhrát, dneska budete mít opět možnost. Zítra bude poslední soutěž s Lety Trollem. Vy se ptáte, jak zlí skama, nebojte nic, zítra dosoutěžíme v pondělí a je budete mít na mailu, teď ale zpátky k tedy reklamnímu bloku a za chvíli opět jak jinak než muzika tady na Color Music Radio. Dobrý ráno ještě jednou vám všem při poslechu pořadu Frikolora.
1: Vždycky jsem měl rád pořádný věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce. A i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
2: Sinašrot, to by taky. Jsme Cajdašrot.
3: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
2: Cajdašrot.
3: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
4: Cajdašrot, my jsme na šrot. Cajdašrot.
5: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
6: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
7: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
8: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
7: Nalaď si Fonotouch.
8: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch.
7: Fonotouch.
9: No tak to roztoč.
7: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
10: Color Music Radio.
11: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
12: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin, to v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio, hudba všech barev.

Leňa Pelmeňa, ano přátelé, tak se jmenuje tato věc a je od Feltu. No a první věc, kterou jsme hráli, Ivory a Spiceman, Liquor Store. Dobrý ráno s breakbeatem na Color Music Radio.

Já jsem to říkal, že to nebudu říkat, ale musím to říct, přátelé. Tohle je nejdivnější rádiový vysílání minimálně po ránu, abyste takovouhle muziku těžko někde hledali. Novinky z posledního týdne, aktuální věci a breakbeatová muzika zlomená tak, že by to ani sádra nespravila. Dneska jsme začali z ostra, já se pokusím tohle tempo udržet tak, aby jsme si to společně užili.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Freecolor, a já tady mám pro vás soutěž, přátelé, a to balíček od Kana Kali Tripu. Ano, tato soutěž se blíží do závěru. Vy jste mohli slyšet rozhovory s Michalem o celý týhletý akci, která už probíhá, a to je soutěžní otázka. Kolikátý ročník Kana Kali Tripu tedy letos probíhá a kolikátý ročník proběhne samozřejmě se samotnou cestou do Kalifornie. A tady mám pro vás balíček, který můžete vyhrát, přátelé, a já vám přečtu, co všechno tam je. Takže v tomto kole hrajeme o tento balíček. Kanasada, mlínek, papírky, filtry, tray, Kali Trip triko, Kana merch, ano, přátelé, tohle všechno je v tom balíčku a soutěžní otázka zní tedy, kolikátý ročník Kana Kali Tripu letos proběhne. No a vy, co to víte, soutěžíme stejně jako vždycky, a to pomocí instagramového účtu DJ Freaky Flink, tam dáte follow, napíšete správnou odpověď a my vylosujeme jednoho z vás, který bude moct získat právě tenhle ten balíček. Kana Kali Trip jde do závěru, můžete tedy soutěžit až do konce tohohle měsíce, kdy pokud zakoupíte na growshop.cz nebo na seedbank.cz, dostanete za 5 kilo jeden kupon. Pokud nakoupíte od partnerů věci, tak to je trojnásobek a tím pádem máte větší šanci vyhrát a zúčastnit se slosování. Letos to bude trošku jinak, protože to bude i živě to slosování, tak abyste prostě se připojili. Já jsem si říkal, že bych mohl být součástí celého toho losování, pěkně na to dohlídnout, ale bohužel, nebo možná bohu dík, jsem vybukovaný, tak uvidíme. Já stejně nemám šanci vyhrát, ale vy jo, takže teď jsou tady dvě možnosti výhry. Jedna je přes tedy Radio Color, teda je o balíček, tedy v rámci tohodle toho eventu Kana Kali Trip, a soutěžní otázka zní, kolikátej ročník Kana Kali Tripu letos probíhá. Pokud to víte, instagramový účet DJ Freaky Flink, a já ještě jednou zopakuji, že po followu máte napsat správnou odpověď do zprávy, a co vyhrajete, kanasadu, taky mlínek, papírky, filtry, tray, Kali Trip triko a Kana merch. Ano, přátelé, to je neuvěřitelný, toho bude úplně plnej nákladák snad. Tak tohle je pro ty, který by chtěli soutěžit dneska s náma z growshop.cz a ze seedbank.cz a z Kana Kali Tripem, protože se nám blíží závěr. Poslední týden teď půjde do tujího a my si ještě příští den povíme nějaký zásadní informace, zopakujeme si nějaký rozhovory, tak abyste věděli, co se přesně kolem toho děje. Teď už ale zpátky k muzice, tohle je Energy a Plump DJ's Remix, další parádní věc z dnešního rána, novinka z posledního týdne a na svědomí má Review, Nympho nebo Ellen Mann, ale jak jsem zmiňoval, hlavně Plump DJs, breakbeat jak vyšitej, tady u nás na Koloru, zlomenej tak, že by ho ani sádra nespravila.

Exploda. Going back, ale my rozhodně nejdem zpátky, my jdem dopředu a tohle je aktuální věc dnešního dne. Takhle fresh my tady na Koloru umíme být v rámci různých žánrů. V pondělí Baseline UK Garage, v úterý je to house, ve středu frikotéka, včera se vám to prej líbilo. Dneska breakbeat a zítra drum bass a jungle, takhle my to tady vedeme. No a muzika, která vyšla v posledních 7 dnech právě v těchto žánrech, v DJském mixu jsem tam nějaký ten škrábanec, nějaký ten kopanec, to je Free Color tady na Color Music Radio a já vám přeju ještě

Ranní škrábání, a.k.a. Frikolora. Většina DJů má půlnoc. No a my už tady rozjíždíme rave, za který by se nemuseli stydět v žádným, tedy pořádným klubu. Breakbeatovej nářez, novinky z posledního týdne, tohle je Ops, Distant Flow.

Zuzalka píše, že hraje jako Bůh, ale že to prej není nic neobvyklýho. Já doufám, že se bavíte. Chtěl bych poděkovat včerejšímu Ondrovi, který udělal parádní storíčko při poslechu Frikolory a jak se baví. To mě hodně pobavilo, že se baví Ondra. Tak zdravím. That's a beauty.

No a tím jsem vás chtěl tak trošku poňouknout. Tohle je Dark Beauty a Davis Hart. Pokud někde posloucháte Freakoloru, klidně udělejte storíčko, označte DJ Freaky Fling, mě to zajímá, kde až všude se tyhle rádiové vlny dostanou. A chci vidět tedy, kde všude můžete poslouchat a jak se třeba bavíte v rámci dnešního breakbeatového čtvrtku zlomeného, takže by to ani sádra nespravila. Nechť vás nářez provází, přátelé, my pokračujeme. Je 42 minut po 9. hodině a já mám pro vás Lost Pace a Kill Beat, další novinka tohoto týdne v rámci breakbeatového čtvrtku.

Lost Space a další novinka bude Pablo Nicasso a taky Terry Kind, jejich Abracadabra. Já za chvíli zopakuji soutěž a bude Pablo Nicasso a taky Terry Kind, jejich Abracadabra. Já za chvíli zopakuji soutěžní otázku společně s Kanakali Tripem, ale

tady mám nějaký zprávy, zatím storíčka neprobíhají, ale to se dá pochopit, kdo by chtěl taky v létě pracovat v úvozovkách, ale zdravím Filipa Baka, Bača, nevím, poslouchám Riminy na pláži, přátelé.

Píše taky Aleš Alda, ten furt někde cestuje a teď je v Brně, což je překvapivý. Pač vždycky je někde v cizině.

Kanakali Trip jde do finále posledních, tedy 7 dní, týden je od toho, kdy budete moct tedy soutěžit, potažmo dokdy můžete soutěžit, pak už můžete jenom čekat, jestli vyhráte, ale vy můžete vyhrát i dnes společně s Kanakali Tripem a seedbank.cz, taky growshop.cz, protože oni mají nový merch a dávají vám k dispozici další ceny, nejen ten výlet do samotné Kalifornie a soutěžní otázka pro dnešní den o tenhle ten balíček, který obsahuje kanasadu, mlýnek, papírky, filtry, tray, Kalitrip triko, anebo kanamerč, ano přátelé, to je všechno v tomhle balíčku a já vám povím jednu jedinou soutěžní otázku, která pro dnešní den funguje a to je kolikátej ročník na Kalitripu letos probíhá, ano, pokud to víte, kolikátej je to ročník, instagramový účet DJ Freaky Fling, dáte follow, napíšete správnou odpověď, my volosujeme jednoho z vás, který obdrží tenhle ten balíček od seedbank.cz, taky samozřejmě od growshop.cz nebo od Kanakali Tripu. To už je jedno, od koho to v podstatě bude, protože to bude od nich všech dohromady. Máme poslední týden, kdy můžete tedy se zařadit do téhle soutěže a vyhrát cestu do Kalifornie, která bude nezapomenutelná. Mrkněte na instagramový účet Kanakali Trip, protože tam se můžete podívat, jak to asi tak zhruba bude vypadat.

0: Další ranní nářez, ano přátelé, takhle může znít ranní vysílání Color Music Rádia. Tak doufám, že jste se bavili z poloviny, tak jako já tady ve studiu, protože pokud ano, bavili jste se skvěle, je potřeba si dále zopakovat údaje vztahující se k dnešnímu dni. A to, že je 23. července, čtvrtek, svátek má Libor a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují převážně polojasno, zataženo, ale také polojasno s dešťovými přehánkama. To by dnes mělo na našem území probíhat a teploty, tak aby jsme věděli, na co se připravit. Ty ranní by se měly pohybovat v tuhle chvíli. Mezi 11 až 14 stupni v odpoledních maximech, tedy 18 až 22, k večeru se ochladí na 15 až 19 a přes noc 8 až 12 stupňů nad nulou. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Jako první je tady, muž se zamilovává v pěti fázích, ve které je nejsnadnější ho ztratit, třeba že je muž ženou fascinovaný, nemusí do ní být zamilovaný, může projevovat zájem, ale ani to ještě neznamená, že se zamiloval. A dokonce i když to říká, nemáte záruku, že to skutečně cítí. Muži se totiž zamilovávají jinak a zhruba uprostřed procesu je to obzvlášť důležité, jak se žena zachová. Stačí totiž jeden krok vedle a nenávratně ho ztratí. Muži procházejí pěti fázemi zamilovanosti. Ženy jsou v tomto procesu často napřed. V jedné z fází zamilovanosti dochází k náhlé změně jednání muže a je snadné ho ztratit. Posun do další fáze hodně závisí i na tom, jak se žena zachová. V závěrečné páté fázi už muž ví, že se ženou chce být a bere ji jako důležitou součást svého života. Téměř jistě máte aspoň jednu podobnou zkušenost. Pojďme se tedy podívat. Tedy na fáze, první fáze, registrace a fantazie. V této rané první fázi, která je u všech mužů běžná a stejná, si muž ženy všimne. No a za druhé, první schůzky, intenzita a vášeň. Druhá fáze, tedy žena pozná podle toho, jak moc je pro ní muž zapálený. Třetí fáze, deziluze. Právě v této fázi nastává spousta rozchodů. Ženy i muže totiž náhle změna zaskočí. Za čtvrté fáze nahoru a dolů, ve čtvrté fázi se střídají období, kdy si je muž jistý, se ženou chce být, s obdobím, kdy má pochybnosti. A pátá fáze, vytváření pouta. V této závěrečné fázi se mohou občas projevit pochybnosti, ale muž už má v sobě tolik jistoty, že je snadno překoná. A my pokračujeme dál. Další informace. Farmáři chtějí přestat pěstováním koky, ale prý nemohou. Odhaduje se, že až 70% světové produkce, tedy koky, pochází z Kolumbie. Tu zemi přináší dlouhodobé problémy s drogovými kartely, které mají v některých regionech značný vliv. Poškozují bezpečnostní situaci i mezinárodní pověst země. Mnoho farmářů by přitom rádo pěstovalo jiné plodiny, jenže koka je pro ně často jedinou plodinou, která zaručuje pravidelný příjem. Koka je v Kolumbii tradiční rostlinou, využívanou například v přípravě čajů nebo v lidovém léčitelství. V minulosti se používala také při cestování. Jedna dávka kokových listů údajně představovala vzdálenost, kterou člověk běžně ušel pod jejich povzbuzujícím účinkem. Ve světě je však dnes spojována především s výrobou kokainu. Významným krokem pro tedy kolumbijskou vládu, ta se dlouhodobě snaží bojovat proti celému řetězci, bylo tedy substituční program, jehož cílem bylo motivovat farmáře k přechodu na legální plodiny. Stát jim za to slíbil finanční kompenzace i odbornou pomoc. No a poslední informace dnešního rána, mysleli, že největší problém je kofein. Vědce teď v kávě zaujaly jiné látky a jejich vliv na zdraví. Káva je už řadu let spojována s nižším rizikem některých civilizačních onemocnění i delším životem. Vědci ale dosud nedokázali přesvědčivě vysvětlit, co přesně se po jejím vypití v těle odehrává. Nová studie nyní popisuje mechanismus, který by mohl být jedním z dílků této skládačky a překvapivě v něm nehraje roli kofein. Tým vědců z Texas A&M College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences nyní přišel s možným vysvětlením. Ve studii publikované v odborném časopise Nutrients popisuje dosud neznámé propojení mezi látkami obsaženými v kávě a receptorem označovaným jako NR4A1, který hraje důležitou roli v ochraně buněk před stresem a poškozením. Káva je známa svými příznivými účinky na zdraví. Naše výsledky naznačují, že část těchto účinků může souviset právě s tím, jak některé její složky ovlivňují daný receptor, jenž pomáhá chránit organismus před poškozením způsobeným stresem. No a jelikož už je 59 minut po 9. hodině, je potřeba taky říct, že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Je 10 hodin a já jdu vytočit Martina Svátka tak, aby jsme se dozvěděli, co bude první pecka dnešního Holiday Edition. A já už to tady vytáčím jako blázen, aby jsme se spojili tak, jak je zvykem, každý všední ráno mezi 10. hodinou a 12. hodinou totiž bude vysílat Martin Svátek a bude tomu taky dnes. Dobrý ráno.
1: Dobrý ráno, zdravím.
0: Tak co bude první pecka dnešního Holiday Edition?
1: Já dneska začnu hiphopově Jay-Z.
0: A co? OK. Tak jo, já nevím, asi není moc to prodlužovat. Dneska ty Frikolora infos nebyly nic, co by tě určitě zajímalo. Takže já tě nechám v klidu a veselé dělat svoji práci. A to znamená bavit tedy posluchače Color Music Radia. To byla předávačka dneska tedy kráťoučka, ale my si to třeba zítra vynahradíme. Teď už Martin Svátek, já se s váma pro tuhle chvíli loučím. Díky za pozornost, mějte krásný den a čau!

0: a přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
2: Jsi na šrot, to my taky. Jsme Cajda šrot.
3: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
2: Cajda šrot.
3: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

Posloucháte Holiday Edition. This is State of Glory.

myslím, že Scott Storch udělal tenhle ten mix. Nebo tenhle ten track, ne, tenhle mix. To je Jay-Z. Na úvod Holiday Edition asi 7 minut 50. Moc vás zdravím. Mojí milí Martin Svátek za Mikem. Mám dneska takový klídeček na úvod hiphopovej tady. Justin Blaze. Jo, tak Just Blaze udělal beat. Ještě, že tam je Jay-Z Vixik, jinak bych vám řekl zase nějakou blbost.

No tak Busta Rhymes a jinak teď už Rex in Effect. Tohle je samozřejmě velký hit, já jsem minulý týden hrál, nebo kdy to bylo. Jo, minulý týden určitě tuhle věc, myslím, že pro Frikyho dokonce. No, říkal jsem, že bych vám mohl zahrát z jejich alba Hard or Smooth další ukázku, která už samozřejmě nebyla tak známá jako tahle věc Rum Shaker. Tady jsou Rex in Effect. Tahle ukázka, která se jmenuje Here I Come. Get busy. Come on.

No tak samozřejmě těžký old school Ice-T. New Jack Hustler. No samozřejmě v rámci dnešního pořadu Holiday Edition i speciál po 11. hodině Holiday Slow Jams. Tohle za chvilku, dneska jsem začal hiphopově, mám pro vás, dali mi si jenom jednu teda novou, úplně novou hiphopovou věc nebo víc, ale rozhodně jednu, která mě docela zaujala, tak to za chvilku. Teď ještě jedna v podobném rytmu, věc, kterou tady občas zahraju z roku 2013. Ses Crew, taky Tech Nine. No tak je skvělý groove, který se jmenuje Juice.

je to nová věc, která mě baví. Tak jsem zvědavý, jestli vydá třeba i album. No já zdravím Kubu. Zdravím Kubu, nazdar boy. Vlastně teda docela teďka pobavil, mi napsal, že vaří moji oblíbenou polívku, ale on nenapsal polívku, ale zuminori.

0: No tak Zuminory bych si dal to, rozhodně.
1: One, two.
0: Tohle je novej Fat Joe.
1: One, two.
0: Young Miami.
1: One, two.
0: Jada Kiss. Cool.

No tak Fat Joe, taky Young Miami, asi se to čte, a taky Jada Kiss, jsem tam měl jeden takovej výkřik, to vůbec nechápu úplně, no ale nevadí, každopádně tato věc, která jsem

bývá u těle těch hip-hopových současných věcí, ale tak Rick Ross tak nějak nepřekvapil mě moc. Já, jak jsem poslouchal teda rozhovor s Frikym a Friky se, teď jsem se do toho zamotal, Friky udělal rozhovor s Poetou, no tak Poeta se rozplýval nad albem od Rick Rosse. Já teda zatím nevím, uvidíme, to mě daleko víc baví T.I.

s Mikem, proto jsem se neozval, moji milí, už je všechno v pohodě. Dirty Loops, teď Sayonara Love, předtím Blanka, taky Jacqueline Carr, New Day. No a předtím ještě Anderson .Paak a taky Cordae.

teď jedna živá verze hitu, který teď dost často hraju. Keith Urban a Michael McDonald. To je tenhle ten živej záznam.

0: Jsme zpátky, ale tato ukázka s Mikem McDonaldem, super, jinak to je Keith Urban. Za chvilku jsem zpátky, Holiday Slow Jam s mojí milí.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 11 hodin.
3: Color Music Radio.

0: Ciao, peoples. Toddy Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show.
1: The Right by Chuck Diesel.
0: Osloke Radio. Kazdi Utari. Asterstek. Stritek. Chetwertek. Chetwertek. Every Tuesday and Thursday. Otspiji. Do Shesti. Na Color Music Radio. Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono CZ.
3: Nalaď si Fonotač.
4: Hosty vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
3: Fonotač.
4: No tak to roztoč.
3: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
5: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
6: Let's party, let's

Ano, je to tak, moji milí. V tuto chvíli začíná Holiday Slow Jams. Moc vás zdravím, přeju krásný poslech při tomhletom speciálu. No, tenhle speciál je hlavně o pomalý muzice, je to pravda o soulový muzice, R&B muzice, ale něco i navíc.

přesně After Seven, teď je na Color Music Radio v rámci Holiday Slow Jams, ukázka I Want You. Ještě chvilku takovýhle podobný rytmus, mám tady zpěváka, ten se jmenuje October London. Já samozřejmě o něm vím, on už nějakou dobu samozřejmě dělá. Myslím, že se za něj postavil i Snoop. Jenže October London postavil svou kariéru na tom, že úplně očividně, uši slyšně prostě kopíruje Marvina Gaye. Mně to přišlo takový nechutný vlastně skoro. Prostě já jsem to nějak nemohl poslouchat. Ovšem, teď jsem od něj zase tak novou věc. Samozřejmě zase je v tom cítit ten Marvin, ale... Není to špatný, já v tom cítím ještě trošku BJ The Chicago Kid, ten kluk není prostě svůj, nicméně, tohle je docela pěkná věc, Silent Tree.

No a teď už zase do 80. let a podíváme se na album Thriller. Hlejte, já vím, že teď poslední dobou hraju tyhle ty remixy od Michaela dost často, ale tohle je tak nádherný remix. Já s ním mám velikou radost a tato věc nikdy nevyšla na singlu, přesto se dočkala tohoto úžasného remixu, kde jsou slyšet vokály, který samozřejmě na tom albu jsou jako slyšet, ale ne tak slyšitelně tady. Je to, já jsem úplně unešený tady z toho remixu od Michaela, Michael Jackson samozřejmě. Jinak to je věc, kterou miluju. Už od dětství tuto věc prostě miluju nejvíc. Baby Be Mine. Pojďme si dát v Holiday Slow Jams na ten remix. Je to takový groovový, houpavý, ale je to parádní. No, posuďte sami, já jsem unešenej z tohohle.

Toni Braxton, album Secrets. Taky společně s ní samozřejmě Kenny G, How Could an Angel Break My Heart. Tady si slyším ukázky tady z toho alba, tak si úplně vybavím takovou tu dobu, kdy jsem hodně snil o tom, že teda bych rád se potkal s Babyfacem, který samozřejmě tuhle věc produkoval jako vlastně všechno pro, nebo skoro všechno pro Toni Braxton, tak hodně jsem si tenkrát představoval, jak s Babyfacem nahrajeme něco takového a tak, no, tak ty sny se samozřejmě mění, dneska mám velký sen a touhu, aby můj pes Bambu byl šťastný a aby mu bylo dobře, no, sny se mění a muzika taky, samozřejmě tohle byla Toni Braxton, How Could an Angel Break My Heart. No, tohle je samozřejmě známý, nemusím představovat tohle, bo je, to je Michael Bolton samozřejmě, How Can I Suppose.

rok 89. Album, který se jmenuje Soul Provider. Toto je Michael Bolton. No, mě v tom, kdy já jsem to poprvé slyšel asi v 90. roce, já jsem z tohohle singlu byl úplně odvařený. No a teď chvilku takovýhle popovej baladický sound, tuhle věc taky hodně miluju teda. Glenn Medeiros.

moji milí, my jsme asi dva dny zpátky byli s Bambulou venku. No tak, jak chodíme každý den a večer, jsme potkali takovou krásnou malou, já nevím, co to bylo za pejska, ale to byste nevěřili, jak ten Bambu, jak se proměnil, tak jako zbystřil a začal tu fenku úplně úžasně balit. Zvukově, tak ona se ho trošku bála a on tak jako kolem ní chodil. A pak ještě, než se rozloučili, tak jí dal krásnou takovou jako pusinku. No byl hrozně roztomilý, já jsem z toho byl úplně unešený. Jak byl citlivý a jak vlastně úplně tak jako jemně vlastně přesvědčil tu psí holku, aby prostě, aby se ho nebála. No, bylo to moc hezký. Tak to jenom tak jako bokem, tohle byla Kylie a Jason a teď něco pro Míšu. Tohle je Kenny Latimore, skvělý zpěvák. For you. Skoro už závěr, Holiday

tenhle zpěvák je do dneška hodně úspěšný v Americe. Stará věc, říčká záležitost Kenny Latimore, For You, parádní věc. Tak a tady už jsou asi dvě poslední věci ode mě pro vás. Tady ta první se jmenuje Can We Fall in Love?

tak jsem necelá deska, tohle s R&B zpěvák, jmenuje se Avant. Předposlední věc ode mě pro vás. Tak, a tady je ta poslední. Stařičká věc od Sister Sledge. Smích, smile, ten je důležitý samozřejmě. Někdo říká, že jsem...

Tohle to jsou skvělí, parádní Sister Sledge. Věc, která se jmenuje Smile, trošku useknutá věc, já vám ji třeba někdy pustím celou, vám se stojí za to dneska v rámci Holiday Slow Jams, to je ale úplně všechno. Já se s vámi loučím a sejdeme se zase zítra, pokud budete chtít. Po 10. hodině jasná věc dneska, Ride, jasně Chuck Diesel, taky Fonotoč. Jsem taky dneska rozhodně, já se rád poslouchám Fonotoč. No a vám doporučuji, tak mějte se krásně a třeba zítra. Nazdárek, čus.

0: Co je sladký a přitom v pohodě?
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Sex appeal. To nejlepší ze saxofonu.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
3: I, Ronald Reagan, you solemnly swear.
4: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
2: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
4: Přijedete zcela určitě do Zlína.
2: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
5: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
2: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v

0: Rádio.
1: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Rádiu. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
2: Color Music Radio.
3: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
4: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
5: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
4: Nalaď si Fonotouch.
5: Hosty vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
4: Fonotouch.
5: No tak to roztouch.
4: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
6: Color Music Radio.
7: Bylo 12 hodin.
6: Hudba všech barev.
7: Color Music Radio.

Naším kolíbalem o kultuře, muzice, souvislostech a dění kolem nás. Příjemný poslech.

Novou hodinu jsme odstartovali muzikou z Kuby. Dalším z CDček, který jsem objevil v tom tajném second hand storeu, je dvojalbum Havana Mood, který dalo dohromady zajímavý kubánský muzikanty a zároveň legendu ambientní muziky Billa Lasvela a společně s ním Jay Tuitua. A na jednom CDčku jsou originální věci, které nahráli s těma kubánskýma muzikantama. To byl ten song, který jsme si zahráli, který se jmenoval Cien Fuegos, a to druhý CDčko obsahuje dubový verze. Což pro mě z perspektivy někoho, kdo sleduje jamajskou muziku, je zcela normální věc, že máte jednu stranu vinilu regulérní song a z druhé strany dub. Pro vás to může být třeba zajímavý objev, tak ochutnejte dubovou verzi kubánské muziky v podání Billa Lasvela a Jeana Tuitu. Posloucháte Color Music Radio, polední menu na Color Music Radio. A my budeme teďka chvilku cestovat Karibikem.

Tak, posloucháte Polední medy na Color Music Radio a tohle to byl Chico Alvarez. A tady je další muzika. Ja, australský producent Mista Savona měl nápad, co vznikne z toho, když dá dohromady kubánský muzikanty a jamajský. A vzniknul z toho nádherný projekt Havana Meets Kingston. A v této věci zpívá Randy Valentine a Solis k tomu a jmenuje se to Carnival. Vy posloucháte Polední medy na Koloru.

0: To byl krásný song, he? Jsme stále v Karibiku, aspoň takhle skrze zvuk. Někdo, kdo si říká Betova Obas. Já jsem si mu dali jméno po Betovenovi, každopádně to byl muzikant z Haiti. A předtím jsme byli na Kubě, respektive jednou nohou trochu na Jamajce, ale to znamená, že se nabízelo, abych vám hnedka další pustil jamajskou muziku, ale v mém podání by to znamenalo, že by zbytek dnešního poledního by nebyl i jamajský. Jako to bylo mu, bylo teďka 1. července, kdy byl Mezinárodní den reggae. To pro mě je úplně snadná záležitost a reggae můžete slyšet v mém vysílání hodně často. Mám tomu i speciál věnovaný Jam Music Reggae Session, který můžete vyladit vždycky v úterý mezi 21. a 23. někdy i půlnocí. Dvou až tří hodinový speciály a takovej dvojhodinový sestřih potom v neděli od 22. hodiny tady u nás na Color Music Radio. My se dostaneme i dneska k jamajské muzice, ale tak trošku oklikou, ještě stále cestujeme. Teď jsme sjeli Haiti, kam se za chviličku ještě vrátíme s Wyclefem Jeanem, ale ještě předtím v rámci toho trošku vintage sound jsem vám chtěl zahrát tuhle věc, kterou jsem nedávno objevil z pokladů žánru Calypso. George Simonet. Nešahej mi na mý rajčata. Don't touch me tomato. Posloucháte poledníme nejdobrou chuť?
1: Please, mister, don't touch me tomato. Please don't you touch me tomato. Touch me yummy pumpkin potato. For goodness sake, don't touch me tomato. Touch

0: goodness sake, don't touch me tomato.
1: Co má říct?
2: Admirál Kolíbal je bůh!
3: A poslouchá Color Music Radio.
4: Tak to je to.

v rytmech Calypso, nejprve George Simonet z Baham a potom Lord Beginner z ostrovů Trinidad a Tobago. Já jsem zmiňoval, že se ještě vrátíme na Haiti, protože právě odtama pochází Wyclef Jean. Je důležitá součást tria Fugees, ale my si dáme teďka něco z jeho solový desky jménem Carnival Volume 2, Memoirs of an Immigrant. A což je taková zajímavě pestrá deska, na který se objevují v jednom songu třeba Akon a Lil Wayne, v dalším je jamajský Sizzla Kalanji, v dalším je Paul Simon, v dalším songu je Shakira, nebo třeba Mary J. Blige, a já sem ale vybírám něco úplně jiného. A to je song s Norou Jones, takže Nora Jones a Wyclef Jean. Posloucháte Polední menu. A díky McFarts.cz a Rowitu Ice Cream za support Poledního menu.

Jo, ano, ano. Když jsem zmínil Wyclefa Jeana, dal jsi mi něco z jeho solovky, ale zmínil jsem taky Fugees. Myslím, že některý z vás by mi neodpustili, kdyby Fugees. Jo, ano, ano. Když jsem zmínil Wyclefa Jeana, dal jsi mi něco z jeho solovky, ale zmínil jsem taky Fugees. Myslím, že některý z vás by mi neodpustili, kdyby Fugees ani nezahrál, ne? Tak

emoce v tom jsou pořádně cítit a musím říct, že mě to zpětně hodně, hodně baví. To téma těch prvních desek, ne, toho prvního vyjádření, když pak jdete do toho, jak jsem zmiňoval nedávno ten CD store, ne, s těma použitýma CDčkama, který úplně přetejká CDčkama, vinylama, prostě všech možných epoch a vidíte to množství muziky, který za ty dekády vzniká a vznikalo a bude vznikat snad i, tak mě to trochu někdy jímá, jestli jako má cenu vlastně dělat vlastní kreativní muziku, když žijeme v takovýchhlech záplavách. Nicméně, jak do toho vstoupilo AI a ještě nový ministr kultury, tak si naopak říkám, naopak, vlastní tvořivost je to nejcennější, co máme a to, že to naklikáme a že to AI udělá za nás, je nuda. Ať už jako pro posluchače, anebo pro někoho, koho baví tvořit. A myslím, že to téma toho tvoření je pro výtvarníky, ať už se zajímáte výtvarným, nebo hudebním uměním, jedno, protože tam jde právě o tu kreativitu. Tak tím chci inspirovat všechny, abyste rozhodně nedávali svoji kreativitu někam na hřebík, protože tam sice bude pár let viset, ale vy zároveň budete vnímat, nebo mluvím za sebe, za svoji zkušenost, že jsem takhle povisil třeba mikrofon na pár let na hřebík a furt, ale si říkáte, tyjo, ale něco ve mně touží tvořit, zpívat, rapovat, cokoliv. To znamená, že stejně dříve nebo později, a lepší dříve, než později, abyste pak nekoukali, že hele, vlak mi ujel. Tak tolik jenom Otec Fura dneska po třetí v rámci poledního menu. My jsme si zahráli Fugees, teď koukám, na kterým tracku, že to bylo. A co, že tady mám pro vás dál? A dedication to all the refugees worldwide. Ještě jednou do třetice Fugees.

Yes, reggae music v rámci dnešního poledního menu, aspoň takhle na závěr, aspoň kousíček, ale protože minulé 1. července byl Mezinárodní den reggae, to znamená, že celá ta hodina byla věnovaná reggae music, tak dneska aspoň takovýhle špetka, tohle samozřejmě Bob Marley and the Wailers, slavná věc jménem Chundown Babylon z posledního alba Confrontation, z kterého bych vám rád zahrál ještě jednu krásnou věc na rozloučení a poděkování. A taky poděkuju ještě jednou MacParts.cz, který se mi starají o všechny věci kolem Apple. Speciálně pokud si ho rozbijete, tak pište a volejte MacParts.cz. Díky taky Rowitu Ice Cream za jejich skvělý nanuky a podporu ze Šumavy, který mám plný mrazák a moc si to užíváme celá rodina. A taky poděkování nakladatelství Dharmagaya, s kterými máme otevřenou soutěž o knihu Psychedelika a duše, jejímž autorem je Simon Jugler, a ta soutěžní otázka zněla, v jaké edici u nakladatelství Dharmagaya tato kniha vyšla. Můžete odpovídat na lukas@radiocolor.cz, což je dobrý kontakt i pro jakýkoliv vaše zprávy, postřehy, zpětné vazby, pochvaly, kritiky a tak dál, co máte zrovna na srdci. Mějte se parádně, přeju krásný odpoledne, krásný víkend a na brzkou slyšenou.

0: Jsi na šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
0: Cajda Šrot.
1: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
2: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
3: Color Music Radio.
4: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
5: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
4: Posloucháš Color?
6: Posloucháš Color.
4: Perfektná muzika.
7: Hudba všech barev.
6: Color Music Radio. Color Music Radio.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Color Music Radio.
3: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
4: Color Music Radio.
5: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
6: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
7: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
8: Color Music Radio.
9: Byly 2 hodiny.
8: Hudba všech barev.
9: Color Music Radio.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
3: Oh, Mixdown sind musikalische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotouch.
1: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
0: Fonotouch.
1: No tak to roztouch.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
3: Byly 4 hodiny.
4: Color Music Radio.
5: Let's party. Have a good time.

keep it moving. Now I got another dope female MC. Upon It Be Fly.

0: It's the Ride with Chuck Diesel.
1: Posloucháte
2: Color Music Radio.
3: Co je sladký a přitom v pohodě?
4: Ravito.
3: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
4: Ravito.
3: Co je bio a bez přidaného cukru?
4: No přece Ravito.
3: Jahoda, čokoláda a rašít.
4: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
5: Sina Šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
6: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
5: Cajda Šrot.
6: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
7: Cajda Šrot, my jsme na šrot. Cajda Šrot po celý rok.
8: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
9: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
10: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
11: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
10: Nalaď si Fonotouch.
11: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
10: Fonotouch.
11: No tak to roztouč.
10: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
12: Color Music Radio.
13: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
14: It's not personal, Sonny. It's strictly business.
15: Color Music Radio.
16: What's good, friends and family? It's your boy Chuck Diesel. Freedom Thursday.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio. Let's party. Have a good time.

0: Jedna, dvě. Dobrý večer, posloucháte Fonotouch a můžete se na nás i dívat na www.mixcloud/live/Fonotouch. A naším hostem dneska je Floex, Tomáš Dvořák. Tomáši, ahoj.
1: Ahoj. Tak, a je tady taky Dan.
0: Je tady taky Dan z vydavatelství Minority Records. Dane, ahoj.
1: Pilíř mého hudebního, mých hudebních aktivit, protože to je můj vydavatel zároveň.
0: Co jsi říkal, pilíř?
1: Pilíř, no, je to pilíř. Velký pilíř.
0: Kolik máš pilířů?
1: Podpora, no více, ale on je ten jeden z těch zásadních.
0: Jasně, protože na Minority Records vyšlo před pár měsíci poslední z tvé soundtrackové série, protože ty jsi tvůrce soundtracku jak k divadlu, tak k filmu, ale především k počítačovým hrám. A Machinarium, Samorost, Papetura a nyní Fonopolis.
1: Zapr- ale toho ještě
0: Pilgrim.
1: Třeba Pilgrims nebo jiný jakoby, ale z těch her to je to zásadní, no.
0: A Fonopolis by se mi hrozně líbilo, kdyby se odehrávalo u nás ve Fono.cz, ale...
1: Jo, já jsem si vlastně, to by měla být vaše takový ambasadorská deska vlastně.
0: Měla by, ale samozřejmě to jako vůbec se to na ten příběh narobovat nedá, protože příběh se odehrává v nějakém fiktivním městě s diktátorským režimem. Každopádně soundtrack vychází u Minority Records, vychází na dvoj LP, je tam i bonusový krásný flexidisk, který si taky doufám dneska zahrajeme. A protože já si sem zvu do Fonotouche hosty, aby nám odhalili, co mají doma ve sbírce, a ty si přinesl slušný pakl desek a my se k ním za chvilinku dostaneme. A už nebude čas hrát Fonopolis, tak teď jsme to otevřeli se soundtrackem Fonopolis a ještě i následující skladba je z Fonopolis. Ty tam máš po ruce ten tracklist, budeme ji jmenovat ty skladby.
1: Můžeme tohle, to je Life in, pardon, Dance of the Houses. Já se to pořád pletu, protože volba vlastně objevuje v té hře v podobném jakoby světě nebo v podobné části, takže tohle je Dance of the Houses.
0: A ty jsi dostal od Amanity, od studia, který tuhle hru vytvořilo a vydalo, vždycky nějaký třeba jako náhledy, že jsi věděl, k čemu zrovna jako skládáš hudbu? Že podle toho si i ty skladby jmenujou?
1: To je daleko hlubší proces, takhle jakoby...
0: Dá se nakousnout?
1: Dá se nakousnout, vlastně ta hudba vzniká daleko jako v hlubším propojení, ty vlastně nejenom, že skládáš tu hudbu, ale vlastně vytváříš integraci do té hry, skrze takové jako midware software, tady třeba my používáme Fmod, lidi, co se vyrábějí hry, tak to určitě znají, takže já jsem měl už jakoby hotový, nebo skoro hotový, nebo nějak načatý levely, rozhodně jsem to nedělal jenom nějaký obrázek. A pak jsem i tu hudbu vlastně integroval do té hry, protože tam je hodně ta interaktivita skrze tady ten Fmod, což je takový middleware, takže jsem vlastně zkoušel, jak to tam bude fungovat v té hře, různě vymýšlel interaktivní vlastně jako chování jako té hudby a tak dál.
0: Čili už se tam jako pohybuješ a pak vlastně se tam nějak cítíš a podle toho něco skládáš.
1: Většinou prostě se to zahraješ, získáš nějaký z toho pocit, pak si natočíš i vlastně třeba video, aby se to měl i vlastně, když skládáš tu hudbu, tak jako primárně zkusil, jestli to vlastně funguje s tím obrázkem, a když to vytvoříš, nějakou skicu, tak už to potom integruješ do té hry a zkoušíš, jak to funguje v té hře, když už vlastně jakoby opravdu aktivně tam něco třeba děláš. A pravda je taková, že každý ten level třeba děláš stokrát, než to jako vyladíš, že stokrát to hraješ dokola, než se to všechno vyladí, takže to je velice takový hluboký proces. No.
0: Takže zatímco hra se vyvíjí třeba v řádu let asi, tak ten soundtrack, ne? No, ne?
1: Hra se vyvíjela 10 let, okay. To byl absolutní extrém, jako. Každý je ohromený, ale on je to ručně dělaný a oni jsou jako šílený a oni na tom zestárli, jako. A já jsem na tom pracoval pouhých 4 roky, takže jako pohoda.
0: Pouhé 4 roky, to je neuvěřitelný. Ale samozřejmě s tím přístupem, co říkáš, že si každou tu situaci napřed vyloženě se z ní zžiješ, než z tebe teda vyleze nějaký zvuk k tomu, tak to chápu. Tak je to dvoj LP plné tady té čtyřleté Floexové práce a pojďme si z něj kousek zahrát.

0: Posloucháte Phono Touch. Dneska je to takové soundtrackové vydání, ale rozhodně se dostaneme k nějakému technu a jiným věcem, nebojte se. Tomáš Dvořák má určitě ve sbírce ledacos, ale zatímco jsme před chvilkou zmínili jeho hlavního vydavatele Minority Records, jeho pilíř, tak si přinesl i desku Tomáši, která vyšla v Anglii na značce Deka a je ale vyprodaná a těžce nedostupná. A my si z ní teďka něco pustíme, tak nám ji ale trošku uveď.
1: No, já jsem to vzal, protože jsem si říkal, že bychom také mohli udělat takový pár dvou desek, které budou víc jako zaměřené na takovou oblast hudby, kterou dělám jako autorsky víc, a to je takový nějaký blend mezi klasickou hudbou a elektronikou. Ale teďka budeme, jak jsi říkal, budeme hrát různý věci, některé budou hodně experimentální, některé budou zase hodně třeba přístupný a na nějaký techno nebo něco takového, jak jsi říkal, se taky určitě dostane, nebo nějakou elektroniku, protože samozřejmě moje srdce nebo můj zdroj je hodně v elektronické hudbě. Ale vybral jsem teda poslední skladbu z desky, kterou jsem dělal se skladatelem Tomem Hodgem, kterou jsme právě vydali na Mercury KX 106 a byl Deka Classics. Vydala tam třeba Olafur Arnalds, Lambert a spousta teďka jako už takových zajímavých umělců. A já jsem tam právě vybral skladbu, která není tak jako často hraná. A je to taková zajímavá věc. Já k tomu musím ještě něco říct.
0: Říkej.
1: Snad máme čas.
0: Říkej.
1: Protože vlastně hodně z těch věcí, které vznikly na tuhle desku, jsou vlastně nějak jako spojení s nějakým vnitřním příběhem. Mě to pomáhalo ty věci nějak formálně finalizovat. Jmenuje se to Portrait of John Doe, protože to je vlastně jako o nějakých věcech, které sdílíme vlastně jako lidi, protože už toho je čím dál tím míň, ale je spousta takových okamžiků nebo obyčejných věcí, které jako my ještě jsme schopni sdílet jako lidi. Ale ta skladba se v něčem trochu vymyká, i když to taky sdílíme hodně, a to je vlastně jako smrt. je to poslední vlastně skladba, jak říkám, na té desce. A má takový, je to fakt jako skoro programově příběhový, protože je to takový jako cesta do mezisvěta, jako bardo, že jo, vlastně takový, jak se popíjí se třeba v tibetské knize mrtvých, a potom zase cesta na zpátek, nové zrození a nový život prostě.
0: To všechno máš v té jedné skladbě.
1: A to je tak hrozně jako prvoplánový, že to lidi všichni
0: to pochopí, poznáme.
1: Ale je to takový děsivý právě, protože vždycky v tom bardu to, je to popisovaný taky, že to je vlastně to setkání s těma hněvivýma božstvama, který tam strašejí, takže vlastně ta cesta na začátku není úplně příjemná a pak začne být příjemná, když se člověk vlastně jako odstane jako
0: tak tom, díky za varování, světě, díky za varování.
1: Všechno to uslyšíte.
0: A teďka se jdeme teda umřít a znovu zrodit, jo?
1: Jo. A mne se to Requiem.

0: Posloucháte Fonotač, živé vysílání z rekordshopu Fono.cz. Naším hostem je Floex, Tomáš Dvořák. A Tomáši, my jsme se teda díky tobě teď docela spirituálně jako procestovali.
1: No, já jsem si na to právě vzpomněl, tuhle tu skladbu, protože před pár dny přišla nabídka vlastně, že jsme měli licencovat tady tuhle tu skladbu pro nějaký velký německý balet současný, v nějakém divadle, jehož jméno se nepamatuje, to je prostě nějaký velký divadlo v Německu. A mě to hrozně potěšilo, že vlastně ta hudba pořád nějak žije a nějaký lidi inspiruje. A pak jsem si ji pustil a jsem říkal, to je fakt hustý, co jsme to tam vytvořili. Jako.
0: Jak je to starý?
1: 2018, no.
0: Okay. A proč to teda vlastně tohle nevyšlo na Minority Records, ale právě na tom londýnském vydavatelství?
1: No, tak to bylo takový období, kde já jsem ještě s Danem vydával hlavně ty soundtracky a vlastně to byla spolupráce s tím Tomem. A my jsme byli taky samozřejmě nadšený s tím, že budeme mít jako takovýhle prestižní vydavatelství, takže jsme se to chtěli zkusit, jako jaký to je vydat vlastně takhle desku na takovýhle vydavatelství. Mm.
0: Bohužel nás to teda jako rekordshop úplně minulo a nemáme ji a ani už ji mít nebudeme.
1: No, ono to bylo složitý s tím celkově a ta deska se docela vyprodala a já se bám, že to nikdy už nebudu licencovat znovu, takže to je škoda.
0: No a zrovna se tady něco peče.
1: Ale my jsme se bavili s Danem, že kdyby šlo to licenci odkoupit, což je složitý, protože to je právě Universal a jednání s nimi celkově vždycky bylo složitý, tak kdyby ale se tam naskytla nějaká otevřenější jakoby, komunikace, tak já bych o to stál hodně.
0: Tak to necháme mezi písničkama a teď k Floating Points, který si vybral dál a máme na gramofonu už připravený.
1: Dane, máš rád Floating Points?
2: Mám rád Floating Points, ale musím se přiznat, že mám naposlouchanou jenom jednu jeho desku a to je deska v kolaboraci s Faruak Sandersem. A tu mám opravdu hodně rád.
1: To jsem si myslel, že to bude určitě ta deska, kterou máš tady. Ale vlastně já jsem vlastně zvolil tady ten pár těch desek z toho důvodu, že to jsou obě dvě desky, které mají nějaký přesah do klasické hudby. A tohle je taková na půl cesty, protože tam je i ta elektronika, je to víc do elektroniky, ale je tam právě i nějaký smyčcový kvartet nebo něco takového. A vlastně zároveň jsem chtěl využít takovýhle příležitosti, když tady hrám tuhle hudbu, tak jsem chtěl upozornit na to, že my právě pracujeme tady s Danem taky na nový desce ještě, teďka nějaká Žeň. A vlastně na podzim vyjde ještě deska Director, stará autorská s Honzou Šeklem. A budeme mít velký koncert 8. listopadu v Arše. Takže vás moc zveme, bude to hodně jako výrazný a významný koncert pro nás.
0: A to už bude křest rovnou?
1: To bude křest právě, no. Takže bude to typ... ta orientace, myslím, že nejvíc to je podobný tomu Portrait of John Doe vlastně, jako, že to navazuje vlastně akorát, že jsme to udělali s mým ensemblem Floex Ensemble, což je vlastně sextet, kde jsou tři smyčce, klarinet, bas, klarinet, vibrafon a kde jsme vlastně začali hrát jako akusticky moje věci ve spolupráci právě s Honzou Šiklem, aranžerem a skladatelem. A pak se nás to začalo tak bavit s Honzou, že jsme vytvořili celou desku spolu.
0: Já jsem koukal, že jako Floex Ensemble je vlastně, čekal bych tam, jako, že tam budeš ty jako člen a bandleader a nevím co prostě, ale je tam uveden Tomáš Jamník jako čelista?
1: No, já tam hraju na klarinet, což je zábavný.
0: Ale není to jakoby tvoje vyloženě kapela, je to samostatný už těleso, tak jako.
1: Ne? Je to moje kapela, je to tvoje kapela, ale zároveň i třeba toho spíš toho Honzy, protože třeba ta deska je společná, takže to je takový naše teďka společný dítě. A jmenuje se to Floex Ensemble, protože to takhle začalo vlastně, bylo by fér, kdyby se to možná jmenovalo nějak neutrálně, ještě třeba pro tady tuhle repertoár, jako tady těch directors, tý desky, co teďka vyjde. A Tomáš Jamník byl důležitý jako člen, který pomáhal zakládat to těleso a pomáhal nám vlastně vybírat i hráče a tak. A hraje tam vlastně na violončelo, když může, protože on je hrozně rozlítaný, on je v Berlíně, má ještě dalších bambilion projektů, takže vždycky, že ho uženeme, ale Arše bude.
0: Arše bude, 8. listopadu Floex Ensemble. Zveme už teď, deska Director se peče a my si dáváme teďka Floating Points. Posloucháte Fonotouch,

0: Posloucháte Floating Points, nebo slyšeli jste Floating Points z sbírky vinylové Tomáše Dvořáka, neboli Floexe, který je dneska naším hostem. Máš hodně alb Floating Points, nebo to je jediná?
1: Tohle je jediná, ale mám ho hodně rád, i když on má hodně jako diverzifikovanou tvorbu, tak právě ty věci, které jsou víc do té, právě protože to je takový můj celoživotní směr, vlastně to propojání té akustické hudby a ty elektronické, tak vlastně on má takový podobný záběr, tak samozřejmě ho sleduju a on má pak samozřejmě ještě takovou tvorbu, která je víc do tanečních věcí, který vydává třeba víc jako na singlech a na EPčkách, ale tady tyhle ty desky, ty mám hrozně rád.
0: Právě, teď si přines singlovku vyloženě White Label, drum and bassovej.
1: Je to tak, teďka budeme hrát takovou sérii desek, které jsou takový ptakopisk mezi deskama.
0: Okay.
1: Jako, co vyjadřuje ptakopisk v říši zvířat, tak to vyjadřují tady tyhle ty desky.
0: Dobře. A máš ke ptakopiskovi nějaký příběh? Kde se tebe vzal?
1: Dostal jsem od svý přítelkyně úkol, že musím použít slovo ptakopisk v tomto rozhovoru. Takže
0: padnul.
1: Já jsem se bavil a to nezapomněl, že jsem rád, že jsem to teďka splnil. Je to pokořený, ale ne. Tady tyhle ty desky, s Mikulášem jsme se vlastně viděli, jsme se na to vzpomněli, jsme se fakt viděli třeba před
0: 20
1: minimálně lety, víc, no. Protože já mám takovou obskurní příhodu, že ještě když jsem chodil na AVU, tak tam jsem byl v kontaktu se známou osobností umělecké scény Keiko Sei, byla to taková filmová slash prostě videoartová jako hlavně teoretička, která působila v Brně na FAVu a my jsme se hrozně zkamarádili a ona věděla, že dělám hudbu a stalo se, že ona měla ještě jednoho svého kamaráda a šli spolu na nějaký prostě tah a on si dal, on prostě vypil flašku absintu nějak v rámci toho tahu a nějak prostě se zbláznil. Musel okamžitě nějak do nějakého sanatoria prostě v Německu, kde asi nějak zůstal. A zanechal po sobě nevyklizený byt, měl i kočku, tu kočku potom právě měla Keiko Sei roky. Vždycky říkala, že na ní hrozně zlá, že na ní hrozně žálí, že třeba telefonuje a ona to nesnáší, tak jí skočila na záda, úplně rozdrápala záda, takovýhle příběhy mi o ní vyprávěla. Ale každopádně zanechal po sobě i velikánskou sérii desek, která ona mi jako svěřila, abych jako hudebník se o ně postaral. Takže já jsem se snažil nějak jako svědomitě, někdy jsem to nějak jako vyloženě jako asi neprodával nebo nějak jako by příznivě, ale nějak čas jsem se zbavil, vlastně tenkrát si právě uměl, bych jsem ti nabízel, že by tě něco z toho zajímalo. Byly tam hrozně zajímavý takový, oni to byly takový ostrovy nebo takový množiny různých věcí, něco bylo docela normálního, měl tam hodně třeba experimentální elektroniku, vím, že tam měl třeba Pantone, ne, Panasonic, jestli znáte Panasonic, on to potom musel přejmenovat, protože nějak mu hrozili, že ho žaluje. A já měl ještě právě jakou tu modrou desku, která byla ještě z té doby, ještě nebyl přejmenovaný, ale různý takové experimentální věci z elektroniky. A pak tam měl i různý jako no name, jako dubplate, nebo jak to nazvat, desky a my si právě pustíme dvě hodně obskurní záležitosti z toho. Tohle je asi míň, ale kdybyste věděli tady...
0: Já to vyfotím, je to vyloženě White Label s...
1: White Label, na kterém se ještě někdo učil psát.
0: Nebo rozepisovat propisku.
1: Rozepisovat propisku a pak tam teda napsal T-Power. A já mám ale tuhle skladbu hrozně rád, protože je to takový, mě to hrozně připomíná tu radost, když jsem začínal dělat elektronickou hudbu, radost toho tvoření. A jsou tam takový jakoby úplně krystalicky čistý postupy vlastně v dobrým, jakoby v tom, jak se ta hudba dá rozvíjet. To je taková učebnice takových těch základních jako možností, jak tu hudbu lámat, rozvíjet v té elektronické hudbě, když patříte vlastně s těma cyklama a těma smyčkama, které se nějak jako vždycky v tom dalším cyklu dál jakoby posunou.
0: Vyvíjej.
1: Takže to tam je takhle jako úplně didakticky vlastně na té ploše jako té skladby vytvořený a je to krásný, je to fakt, je to vlastně hodně melodická hudba, když je to jako dramík, tak je to takový poslechový drum and bass vlastně, no, takže...
0: Tak se zaposloucháme. A prosím tě, tady z té sbírky, která teda u tebe takovým bizarním způsobem skončila, kolik z toho ještě u tebe doma je?
1: No, tak mám tam potom třeba věci, které jsem si vyloženě nechal na sampling, protože tam, on tam měl i velkou sbírku z africké hudby, to vlastně vím, že jsi si něco z toho bral, měl tam i ty malé desky prostě vlastně, a něco byl úplně takovej jako shit, prostě takový jako osmdesátkový jako pokus napodobovat, jako vždycky, když se někdo snaží něco napodobovat, je to špatný, že jo. Takže i tam byly takový ty, takový to funky něco, prostě, co tenkrát jako frčelo, funky disco.
0: No, africký. Ale já si pamatuju, že tenkrát na poprvý, když jsem u tebe něco z toho vybíral, tak tam byly i skvělý soulový věci, nějaký jo, James Brown a tak, ale zároveň i nějaký africký popy, i dobrý věci, no, i úplný popy. Přesně. No a na podruhý to, co jsem od tebe ještě kupoval, byly nějaký singly z Ghany, no.
1: Já jsem se nechal právě z té sbírky hodně ty tradiční věci, že tam měl hodně i vlastně nahrávky jako tradiční
0: africký,
1: folklorní, nebo prostě takový ty field recordings věci, a ty jsem třeba občas i nějak samploval.
0: Takže jsou zakodovaný v té
1: produkci. Jo, pár, teď jsem se zrovna vzpomněl na jednu, to snad můžu říct, protože vlastně teďka jsem někdo dával můj hrozně starou skladbu Tuleni, se to jmenuje, to ze Samorostu nějakého starého, kde tam zpívá nějaký africký takový vokály tam jsou, tak to je právě z nějaký tyhle desky od toho DJ. No, takže tam jsou super věci, no. Tam velká jako diverzita. A pak tam mám zajímavý desky z klasické hudby. Tak ještě. Tak a k tomu se ještě dostanem, protože tam mám připravený dvě.
0: Výborně. Tak teďka jdeme do dramíku učebnicového. Tako pesk.

0: Posloucháte Color Music Radio, naším hostem je Floex, Tomáš Dvořák a hrajeme si desky z jeho kolekce. Před chvilkou jsme nakousli bláznivý příběh o jednom absentovém šílenství a velké sbírce, která skončila u tebe doma. A z té jsme si zahráli teda tady Drum & Bassovku a teďka tady máme další white label, na kterém je ukrytý další skvost, který jsi rozhodl, že si necháš. Proč?
1: No, tak je to prostě nějaký mashup prostě hvězdných chválek a nějakého velice oldschoolového prostě trip-hopu, no, bych řekl. Ale vůbec nevím, kdo to udělal, jak to udělal, protože tam je prostě white label, takže kdybyste někdo náhodou věděli, tak napište nám, prosím.
0: Na poštou, prosím vás, jo, nám napište. Hele, a ty hraješ, Tomáši, taky jako DJ, což je velmi vlastně odlišná tvorba od tvojí tvorby autorský, protože hraješ celkem skočně a i tvrdě, nebo tak já, co jsem taky...
1: To mě těší, že jsi to všiml.
0: Ne, když jsem byl poprvé někde a ty jsi tam hrál jako DJ, tak jsem byl hrozně překvapený. A to byla nějaká akce Radia Wave a hrál si vlastně velmi experimentální, rozlámaný věci, to nebylo tancovatelný. Ale pak jsem tě viděl teda na Stromech opakovaně, kde dáváš tradiční 8-hodinový DJ set, zakončený bolérem a to je naopak velmi protancovatelný. Z těchto těch desek třeba něco jsi zdigitalizoval a zařadil do setu, nebo to prostě ta DJská produkce je vlastně něco úplně jiného, odděleného od
1: té autorské? No, to spíš asi bych byl línej to udělat, nebo, ale hraju i jiné věci, protože hraju takový víc prostě s rovným beatem věci, takových, no, základ je takový 125-130, ale hodně s takovým přesahem, protože o tu elektronickou hudbu se zajímám si, troufám říct, že tomu docela rozumím, tak se snažím jako vybrat takový lidi, kteří mají nějaký zajímavý background, nebo prostě myslím, že dělají jako dobrý věci. Ale pak vždycky někam odskočím, že mě právě baví zároveň ta diverzita, tak si odskakuju do nějakých různých jako šílených jako dalších poloh, nebo nešílených, ale prostě rád, má baví mě ta barevnost, že nechci hrát jako monotónní set prostě, který prostě je nějak stylově hrozně jako úzce zaměřený, takže...
0: Kdy se to, nebo jak se to stalo? Autorská tvorba byla na začátku, předpokládám, a kdy ses vlastně postavil za, jakoby, do té role toho DJ?
1: Já nevím, no, vlastně mě to hrozně baví, měl jsem takovej pík v nějaký době, jsem hrál na takových dobrých různých akcích, takových víc indie tady po Praze a okolí. Teď už to je trošku dolů, už jsem asi jako starší a už zase nejsem in v té generaci jako. Ale začalo to takhle nějak, že to bylo spojené s hudbou, no prostě, že jsem, já vím, že jeden z prvních jako kdyby hraní možná bylo na filmové škole, že jsme tam dělali nějakou hudební záležitost a vlastně jsme na to napojili, že se tam zahrál jako set. A pak jsem párkrát někde zahrál a někomu se to líbilo a doporučil mě a ono to nějak jako vystřelilo.
0: A šup, a seš DJ.
1: A bylo super, že jsem v tom mohl pokračovat, protože mě to fakt mega bavilo.
0: Máš nějaký i DJský teďka hraní, na který můžeme pozvat, který je veřejný?
1: No teďka mi zrovna volal Kuba Nepraš, s kterým právě, když jsem mluvil, a bylo super, že jsem v tom mohl pokračovat, protože mě to fakt mega bavilo.
0: Máš nějaký i DJský teďka hraní, na který můžeme pozvat, který je veřejný?
1: No teďka mi zrovna volal Kuba Nepraš, s kterým právě, když jsem mluvil o Stromech, tak on dělá Strom.

0: a protože tam je super, jako jsou tam super lidi, je tam super zvuk. No, takže budu hrát na nějakým výročí trafačky, teďka nevím, 20 let nebo možná i 30 let, nevím.
1: Což bude v nový trafačce v Tržnici?
0: Bude to 13. listopadu v pátek.
1: Výborně, tak to je skoro za rohem. Tak dáváme další White Label z tvojí kolekce a už tady jdou Star Troopři.

0: Posloucháte Fonotač, vysíláme živě z Record Shopu Fono.cz, tohle je jakási možná až 90-ková samplovačka Hvězdných válek. A teď, jak říkají Monty Pythoni, now for something completely different.
1: No, tak teďka je to pořád ze sbírky, o které se tady bavíme, to znamená po německém DJ, co vypl v Absintu.
0: A zmizel.
1: A zmizel. Ale tady ta deska vlastně patří do takové množiny desek, které jsou sbírka vlastně protože v Maďarsku v době vlastně ještě komunistický vycházely poměrně super jako desky soudobý vážný hudby. A nebo plus minus, protože ty dvě, co jsem vybral, tak tam je prostě John Cage a Edgar Varese a takovýhle. Ta je tam druhá deska, kterou teďka si pustíme, tak ta je trošku starší, protože to je Bartok, ale je to nádherná skladba, protože já jsem klarinetista, mě totálně dostala, jmenuje se to Maďar Kepek, neboli maďarské obrázky. Ta skladba znám ji velice dobře, protože jsem s ní zažil velice zevrubný jako takový příběh, protože já jsem si vlastně

0: na základě téhle skladby vytvořil celý představení takový experimentální, který jsem před mnoha a mnoha lety měl v divadlu Alfred ve dvoře. A vlastně já jsem potřeboval mimo jiné sehnat vlastně noty k tomuhle, protože jsem to tam chtěl zahrát naživo, tady tuhle tu skladbu, protože jsem si ji fakt zamiloval. Ale zjistil jsem, že vlastně tady ta skladba je rearanž původně symfonický skladby. Že to vlastně není jako původní a takhle napsaný od Bartoka, ale on je to právě hrozně zajímavý v té redukci, protože je hrozně dobře napsaná ta redukce vlastně a ta rearanž. Je tam spousta takových hrozně zajímavých jako aranžerských nápadů, právě jak pracovat vlastně jenom s tím dialogem těch dvou nástrojů, které jsou hrozně jako kreativní, pro mě to bylo hrozně inspirativní. A je to krásná hudba, jak říkám, no, takže já jsem se to fakt zamiloval. Ale zjistil jsem, že ty noty nevyšly oficiálně. Takže jsem se, a já jsem v té době ještě ke všemu bydlel v Maďarsku. Já jsem asi 2 nebo 3 roky bydlel v Maďarsku. Aha. Takže jsem se potom začal pídit a přes nějaký známý, který hrajou v orchestrech, jsme se prostě dopátrali k tomu pánovi, který to rearrangoval. Následovali hrozný telefony, kde jsme se ho snažili prostě nějak získat, protože už byl starý, neměl nějaký mobily vůbec, to bylo nějaký, že jsme mu volili nějaký analogový telefon. Bohužel on v té době zrovna byl už na nějaký smrtelný posteli, takže to bylo absolutně nevhodné to z něj tahat, protože on se tam prostě byl na posledních svých dnech svého života a my jsme se tam píděli po nějakých prostě skladbách, takže nás poslali do háje, jsme říkali, to je v háje, to nesežen prostě. Ale pak jsme zjistili ještě, že ty noty má ještě klarinetista, který tady i na tom, na té fotce vzadu, a který opravdu ještě normálně působil, hrál prostě, tak jsme se zase na něj nějak dopátrali, zase jsme získali telefon prostě přes nějaký orchestrální hráče na něj. A opravdu jsme se s ním setkali, ale ukázalo se, že to je úplně blázen. Že je taky hodně na ženský, protože tam zrovna pořád jako, oni už nám to říkali, že je trošku jako šílený, a zrovna tam nabaloval nějakou paní, kterou prostě, když jsme k němu přišli doma, jo, domů, tak kterou zbalil na letišti. A hrozně, hrozně mě testoval prostě, on si myslel, že jsem nějaký věhlasný prostě hráč na klarinet, takže on se pořád ptal, kde hraju, jaký koncerty mám solový a takhle. Já prostě jsem se snažil získat to, jako ty noty pro to představení a zároveň zase bude dělat něco jiného, než jsem prostě. Asi to v něm vzbudilo nějakou nedůvěru, noty mi teda dal, že si můžeme pokopírovat, ale následovala honička po Budapešti, protože ona začala pronásledovat prostě. On si přestal být jistý, že mu to vrátíme, takže on u nás prostě jakoby pronásledoval nějakým prostě autem. Prostě jako šílený, no. Nakonec prostě on byl pod nám, prostě přijeli jsme domů, on tam na nás čekal dole prostě a kontroloval si prostě, jestli a řekl nám, ať mu to jako vrátíme, takže jsme mu to museli prostě dojít vrátit jako a
1: obratem.
0: Úplně bylo, když si pamatuju, jak jsme to strkali do té kopíky, tak úplně takový jako, máme to, musíme to rychle prostě pokopírovat jako. Ale získali jsme to a to představení opravdu proběhlo. Ještě se mi tam stala teda jedna věc, že jsem si nevšiml, že to je pro A-klarinet a zjistil jsem to asi na první korepetici prostě s pianistem, s pianistkou teda.
1: A ty máš?
0: Klasicky je Bčko právě. Ačko se používá doplňkově, není to nic jakoby netypického, používá se to hodně třeba v Mozartově době se to hodně používalo tak. Ale jako standardně máš Bčko právě, takže jenom to bylo takový zajímavý ještě, že asi týden před představením jsem zjistil, že jsem se to naučil úplně špatně, protože to je na jiný klarinet. Takže jsem pak ještě scháněl klarinet jiný, ale všechno to dobře dopadlo a představení proběhlo.
1: To by k tomu představení mohl proběhnout i minifilm o tom, jak vůbec si honil noty po Budapešti. A byl honěn po Budapešti.
0: Přesně tak.
1: Takže si teda ještě jednou úplně zpátky na začátek hrajeme
0: Maďarské obrázky.
1: Maďarské obrázky od Bartoka, původně pro symfoniák, ale tady v úpravě pro klarinet a
0: piano.
1: A piano.

0: Posloucháte Fonotáč. Desky vybírá Floex, Tomáš Dvořák. A měli jsme tady Bartóka. A teď tady máme, to bude nějaký latinskoamerický skladatel, Carlos Chávez. Počkej. Pardon.
1: Je to série vlastně skladatelů, který skládali pro perkusivní soubor maďarský. A je to taky z té edice vlastně těch tý současný vážný hudby vlastně z té doby teda. Takže tam byl právě jako John Cage a Carlos Chávez a Edgar Varese. A tohle je ten Carlos Chávez. A jak já miluju vlastně obecně tady tuhle tu orchestrální hudbu pro perkusivní nástroje. Mám to, jsem na to trochu uchyl. A vlastně jsem se na to teďka ještě vzpomněl, protože jsem byl včera, nebo předevčera jsem byl na Odyssey, kde úplně geniální soundtrack od Goransna, ale vlastně jsem se na to vzpomněl, protože to je takový podobný svět těch gongů, velkých bubnů prostě a různě zajímavých jako perkusivních nástrojů, na který se hraje trošičku jinak. No, takže to je, tady tam ta deska.
0: A počkej, jak vypadá koncert pro perkusivní nástroje? Tam je třeba několik set tympánů. Jako
1: je tam spousta orchestrů. Zrovna jsem byl na geniálním jako, vlastně takovým koncertu, který dělali vlastně perkusisti se Sočru, protože můj kamarád Kuba Tengler hraje v Sočru vlastně na bicí taky nástroje. Jinak hraje na vibrafonu v Flex. On sám byl předtím hrál na bicí klasický v Flexovi. On je takový hodně různorodej v tom, co dělá. A tam právě byla vidět ta škála těch nástrojů, protože tam měli prostě, to je prostě od vlastně těch melodických, jako je vibrafon, xylofon prostě, že jo, a zvonkohry, přes právě různý typy bubnů, od velkých bubnů orchestrálních, tympány taky samozřejmě, ale hodně třeba ty orchestrální bubny velikánský, který mají takový ten hluboký prostě subzvuk a dají se na ně dávat spousta jako různých objektů, které potom se dají rozezvučovat přímo na těch nástrojích. Různí prostě samozřejmě perkuse, shakery a je toho šílený hafo samozřejmě, no. Ale jsou skladatelé, který právě proto tvoří, je to hrozně zajímavý jako svět úplně jako jiného přemýšlení vlastně o tomhle tom celém jako kdyby perkusivním světě, no. Proto často nejsou groovy, ale jsou to vlastně takový prokomponovaný skladby. No a teďka jsme si říkali, že si možná
0: odlehčíme.
1: Budete moct trošku odpočinout, protože jsem sem přitáhnul i nějaký takový přístupnější záležitosti. A před nějakou dobou jsem se totálně ulítl na tady ten tý kytarovce, je to Blond Shell. Asi to tím, že už jsem jako starý, už mi bude 50 brzo. A mě to hrozně připomíná takovou tu bezstarostnost. Je tam hrozně cítit New York. A období, kdy jsem já byl velice mladý a takový bezstarostný.
0: A kde jsi koupil tuhle desku třeba?
1: To jsem dostal k Vánocům od Evy, od mý přítelkyně, protože ona už za mě nemohla, já jsem to poslouchal v kuse asi dva měsíce dokola. Takže jsem říkal, že už se to asi právě, že já si dávám hlavně ty gramofonové desky, si dávám do archivu, když vím, že ta deska už bude pro mě nějaká zásadní. Takže tady Blond Shell a bude tady mít koncert v Německu, jsem zjistil nějak na podzim, takže musím jet.
0: Takže tam musíš jet.
1: No, ale asi budu jediný, protože nikoho jiného to nezajímá. Je to fakt takový let.
0: Tak třeba teď zaujímeš posluchače Color Music Rádia, dáváme si Blond Shell, to je teda loňská deska If You Asked for a Picture.
1: No.

0: Posloucháte Color Music Radio, taky se na nás můžete mrknout i s kamerou na mixcloud.com/fonotouch a vysíláme s Floexem, který nám přinesl desky. A předtím jsme měli jednu průhlednou, Blond Shell, a tohle je zase taková šedivá, nebo co to je, barevná? Co to je, Tomáši?
1: Tohle to byla Erush Aftab, která tady taky hrála před nějakou dobou vlastně v rámci Prague Sounds. Já je to vlastně myslím, že k tomu není co dodat vlastně, no je to taková jako vlastně fúze vřemené Pakistánka, takže prostě vlastně východní hudby v kombinaci s nějakou jako současnou vlastně do jazzu, když to takhle nevypadá, tak což vlastně bylo pro mě i maličko zklamání na tom koncertě, protože tam vystoupila s takým docela klasickým jako triem, kytara, bicí, basa. A vlastně mi tam právě chyběla ta etnika, ta větší, tam je prostě hrozně jako práce s tou mikrotonalitou, s těma barvama vlastně těch nástrojů tradičních, která právě mě na tom baví, tak to mě tam trochu chybilo na tom koncertě, ale tak to byl nádherný koncert, takže nechci se stěžovat, jo. No je to vlastně toho a sešlo se tam celá hlavně jazzová scéna, byl jsem úplně fascinovaný, kolik známých tam bylo a hlavně lidí, kteří já jsem neviděl třeba, já nevím, 10-20 let, jo, takže to bylo takový zajímavý i lidský setkání, kolik jsem tam potkal lidí na tom koncertě.
0: Prague Sounds nabízí každý rok krásnou selekci, i letos jsem odtěšil na ty koncerty.
1: Je to takže brutální, no. Oni asi jsou jedni z mála, kteří mají taky asi peníze zaplatit takhle jako výjimeční hudebníky. Takže teďka tam bude třeba Anna Meredith ten rok, což taky hrozná jako ikona vlastně takového současného pop minimalismu. A spousta zajímavých dalších jako interpretů. A teďka se teď pustíme absolutní klasiku, která žije svým životem. Já jsem si to vybral, protože i když je to profláklý, tak mám k té desce hrozně osobní vztah, protože to je vlastně první deska, kterou jsem si obecně koupil na CDčku ještě tenkrát. Ale neměl jsem CD přehrávač, protože to bylo, já jsem už starý, takže to byla předpotopní doba. Šel jsem se to nahrát ke kamarádovi na kazetu, toho Aphex Twina, bych už propálil, co to je, to Aphex Twin, Selected Ambient Works Volume 2.
0: Rok?
1: Přibližně. To třeba 94. 3. něco takového. Začátky prostě elektronické hudby. Tý jako, tý naší. A teďka tam prostě ten proces, jako vlastně mě na tom fascinuje, jak se posouvá naše vnímání té elektronické hudby, emocí a tak na téhle desce, protože pro mě to byla nesmírně intenzivní hudba, je to hodně jako emoční, je to docela náročný. Když jsme to přehrávali tenkrát u toho kamaráda, tak tam přišla babička a říkala: Petře, nerozbila se nám lednička, tady něco hrozně vrčí prostě. Tak to byla ta nejstarší generace, jo. Ale když jsem to třeba potom pustil ještě v té době mým jakoby nějakým kamarádům, tak jeden kamarád mi řekl, že to nemohl poslouchat, protože by skočil z okna a podobný reakce, ale dneska si to pustíš a je to takový pohodinový ambient vlastně.
0: Jako pod nás tady pouštím úplně jako klídeček.
1: No, ale jako
0: Aphex to dokáže samozřejmě zlomit.
1: Oni tam jsou psychavečí, ale ta deska má hrozně silné emoce a já prostě to mám spojené ještě s tímhle tím obdobím vlastně raným svého života, takže nesmírně jako silné emoce, když to třeba teďka slyším, jo, takže a fascinuje mě vlastně ta deska z nějakého důvodu se hrozně jako pořád takoby žije mezi mladou generací, že to je často v nějakých hýlskách, že se to někdo vytáh a hrozně to prostě frčí pořád. Z nějakého důvodu, který je pro mě nepochopitelný.
0: No tak ta emoce je univerzální.
1: Možná, no, anebo prostě, že ten Aphex je taková prostě ikona, že a má takový background, takže lidi se toho chytají. Každopádně je to, pro mě je to hrozně unikátní deska osobně i vlastně v historii jako elektronické hudby, takže já jsem si ji vlastně koupil před rokem, protože dělali reedici, takže to bylo velký štěstí, že velká reedice, je tam i nějaký bonus track, který původně nevyšel na té desce, jsou tam dokonce názvy, protože původně deska vyšla jenom s obrázkama a fotkama a oni to doplnili i nějakýma názvama a tak dále, no, takže
0: já potvrzuju, že se to pořád prodává, chodí lidi, chtějí Aphex Twina, takže díky bohu, že znova vychází a šíří se i mezi tou mladou generací, která nebyla vůbec na světě, když to poprvé vyšlo, samozřejmě. Jo.
1: A pustíme se ještě teda jedničku, která má hodně monotónní, repetitivní jako charakter, ale úplně vás hypnotizuje a bude vás utočit na vaše podvědomí. Bacha na to.
0: A vlastně, jak je to spojený s těma barvama, ty názvy těch skladeb a vůbec ta orientace v té desce, tak to je vlastně něco, co ty si potom i jako později s tím pracoval, že jo? Já si pamatuju, že kdysi si měl projekt, jak tadyhle ten semafor u tančícího domu snímal barvy aut a podle toho tvořil hudbu. Pak si měl různý další audiovizuální jakoby instalace, kde ty barvy s nějakou generací hudebních, nějakých frekvencí se jako prolínaly, takže ta třeba prainspirace je tady u Effects Twina?
1: Vůbec, to ne. To si myslím, že jako v historii umění je hrozně hluboký, dávný zdroj tady těch syntetismů a tak dál, vlastně od Kandinskýho dál, vlastně dá se říct, takže spíš já bych, ta moje tvorba byla spíš, to navazovala na modernu, vlastně dá se říct, jakoby, a byl tam odkaz na modernu, i na českou historicky, vlastně Pešánek a podobné věci. Ale tady bych řekl, co já vím o té desce, tak to byl možná koncept nějakého grafického designera, ale já vím, že on nějak to dělal v návaznosti na sny, teďka přesně nevím, jak to bylo, ale bylo to nějak v kombinaci s lucidním sněním, jestli nějak prostě, jakoby, jak ten proces přesně byl, si nepamatuju, ale vím, že tam je ta návaznost spíš prostě. Spíš asi nechtěli vyjadřovat jenom slovy a vlastně to vyjádřit, tu atmosféru, tou fotkou vlastně, no.

0: Posloucháte Color Music Radio a desky na vybírá Floex. Tohle byl starý Aphex Twin. To ti bylo 16 teda, tak jako jestli dobře počítám.
1: Já jsem začal dělat tu elektrickou hudbu v podobné době a byla to pro mě revoluce.
0: Kam jsi chodil v té době na desky?
1: Tyjo, jak se to tam jmenovalo, bylo to v podchodu, co je Světozor, tak tam na takovým tom, když jdeš do té zahrady, tak tam je vlastně takovej, byl takovej rohový obchod a to jenom New Era, nebo nějak to bylo, nemenovalo se to, to byla taková distribuce a obchod, protože to samozřejmě byl úplně zázrak, že to jsem někdo dovážil, já si pamatuju. Next Era, děkuju, Next Era, díky. No, prostě to byl zázrak a já si pamatuju to. Teď to je úplně neuvěřitelné, jak se ta doba změnila. Já si pamatuju, že tam bylo hrozných lidí v tom obchodě. To bylo úplně narvaný, já jsem se tam k tomu nemohl ani dostat. Já jsem byl ještě takový malej introvertní jako jácíček, prostě, tak nějak jsem to tam jakoby vyhrál prostě a ani jsem nevěděl, co si pomalu kupuju, jenom jsem znal to Aphex Twin prostě z rádia. A vlastně jsem nevěděl, co si to ani kupuju za desku, to bylo vždycky taková loterie, že jo, protože
0: urval, aby
1: bylo to těžký si to vlastně nějak naposlouchat nebo tak, tam to vůbec nešlo.
0: No,
1: takže to bylo zajímavý, ale vlastně i v té následující nahrávce, co si pustíme, tak podobný příběh vlastně objevování, které je dneska jako daleko jednodušší. Dneska jsme spíš zavalení a musíme se prostě prohrabávat tu namašitu, že jo. V té době to bylo spíš hledání jakoby vlastně a najítí vlastně té věci jako spíš v tom minimu, že vlastně jak se k tomu dostat nebo kde to je nebo tak. Já si pamatuju vlastně tady tu desku jsem objevil. Vlastně to jsem, v té době jsem chodil na AVU a byl jsem na rezidenci v Muzeum Kvartýr, kde mě tam vlastně jako vzali, to byla taková docela prestižní rezidence vlastně v rámci galerie současného umění. Oni mi tam nechali měsíc působit a byl jsem tam napůl s Tomášem Vaňkem, s tím jsem by the way dělal ten projekt, co jsme se tady pouštěli, toho Bartoka. No a je, to je vtipný. A je vtipný, že teďka koukáme, že člověk, který tuhle tu desku masteroval, už teda může říct, že to je aparát, ale je docela raný aparát, hodně experimentální aparát, tak člověk, který masteroval tady tu desku, tak masteruje i vlastně desky Minority Records a zrovna jsme s ním byli teďka v kontaktu, protože se nám svěřil, že má rád Machinarium a posílali jsme mu desky. Takže to je taková zajímavá souvislost.
0: Dělal i Phonopolis?
1: Jo, dělal i Phonopolis, ale masteroval jakoby vinyl, nemyslím jako mastering, řezání, přesně tak. Takže je to taková zajímavá koincidence, ale není to překvapení, protože to je Němec, že jo? A vlastně Dan spolupracuje s vydavatelstvím německým, to bys možná mohl říct něco o tom, teda pardon, vydavatelstvím, chci říct továrnou, jak ty desky vyrábíš, a že Dan si hrozně zakládá na kvalitě. A já myslím, že jeden z mála, jako ta cesta, kterou on volí, není jednoduchá, ale je velice po té kvalitě jde.
2: No tak něco málo bych tomu mohl říct, jsem zapnutý, jo.
0: Jsi zapnutý, takže hovoří Dan z Minority Records, pivířového vydavatelství Floexe, který lisuje a vyrábí teda v Německu.
2: A ta lisovna je ve městě Diepholz, téměř na hranicích s Holandskem, a je to privátní firma, jmenuje se Schallplattenfabrik Palace, je to rodinná firma, která funguje od roku 1948, a já jsem na ní dostal tip od jiného německého vydavatele, když už jsem někdy v roce 2008-2009 byl tak trošku zoufalý z té lokální současné produkce vinylových desek, tak mi dal takovýhle krásný tip, za který jsem vděčný. Pozdravuju ho už někam jako do nebes, protože ten člověk už není mezi námi. A ta lisovna si zakládá na vysoké kvalitě svých výlisků, používá vlastní PVC granulát, který se nechala vyvinout jednou belgickou firmou, takže opravdu zainvestovali do té kvalitní výroby i spoustu peněz. A ty, jak už tady bylo zmíněno před chvílí, tuhletu desku aparáta masteroval a řezal Andreas Lubich, zvaný Lupo. A stejně tak dvoj album Phonopolis a i desku Directors, kterou budeme vydávat na konci října, s Flox ensemblem, tak bude taky řezat teda Andreas Lubich. Takže je se na co těšit v tomto ohledu.
0: Díky za úvod do minority. Tomáši, ještě povídej.
1: Já ještě vám něco musím říct, protože já jsem ještě neřekl historii tady té desky.
0: Aparát, ano.
1: Takže ta deska byla pro mě absolutní revoluce v hudbě, musím říct. Vlastně už jsem zmínil, že jsem objevil vlastně tu desku, když jsem byl na rezidenci v Muzeum Quartier v Rakousku. A tam byl takový malý krámek s deskama, podobný jako jsme tady vlastně teďka. A já jsem neznal, já jsem pořád něco, jako, já jsem přesně tohle hledal, ale nemohl jsem to najít v té hudbě. Já to nebylo takový, že můžete pustit něco na Spotify v té době, to prostě bylo hledání právě po obchodech a z rádií a tak podobně, jo. A vlastně já jsem jim tam říkal prostě, přišel jsem tam a že hledám něco takový jako Mouse on Mars a vyjmenoval jsem pár takových svých oblíbených věcí, který jako, kterým tím směrem míří. No a oni mi dali tady tuhle tu desku, ať se to poslechnu, a já jsem z toho byl úplně hotovej, protože to bylo úplně něco jiného. Protože to bylo období úplně revoluční vlastně v hudbě, kdy třeba ten aparát na té desce hodně právě experimentoval s granulární syntézou, dělal si vlastní peče v Maxu. Dneska to mají taky jako ty hudebníci už na talíři, protože je milion nějakých pluginů, ale v té době jste si to museli opravdu sami naprogramovat.
0: Počkej, takže granulární syntéza je co?
1: Granulární syntéza je, že vlastně vezmeš nějaký sample, ale ten rozdrobíš na úplně mikro intervalové jako částečky a ty můžeš potom jakoby nějak znovu jakoby syntetizovat. Ale on tady často pracuje s něčím, čemu já říkám pracovně motion looping, že vlastně jedeš po tom samplu a posouváš se vlastně v mikročástech tou smyčkou dál a dál. Vlastně to tam bude na té skladbě, co si tam teďka jako pustíme, dobře slyšet, že ono se to jakoby vyvíjí, že to tak jakoby zadrhává se to a vyvíjí se to dál, ale je to zároveň tam člověk slyší tu smyčku vlastně. Mm-hmm. Ale vytváří to často úplně hypnotický takový jako kdyby styl hudební. A ještě a on to vlastně říkal, spolu objevil, dá se říct, tady ten vlastně jakoby žánr v té hudbě nebo ten ty techniky, no.
0: A ještě si tady střelil, že si vytváří peče v Maxu.
1: No, jo, jasně, tak Max je takový experimentální jakoby vlastně software, že si můžete naprogramovat vlastní algoritmy jako zvukový i interaktivní. Já jsem s tím v té době taky hodně experimentoval, protože jsem to používal na... Já jsem v té době byl na AVU a dělal jsem interaktivní instalace a vlastně jsem se to naučil kvůli těm interaktivním instalacím. Ty jsi tady zmiňoval nějaký ty moje šílený projekty na křižovatce, kde vlastně hudba byla generovaná barvama aut na křižovatce a tak dále. A pak jsem právě přesto začal studovat ty patche, dokonce jsem se dostal právě tady k těmhle těm zdrojovým jakoby programům toho aparáta, což byl úplný úlet. Prostě on byl fakt genius už od první chvíle, protože on nejenom, že potom nastoupil tu hudebně zajímavou dráhu, protože on začal třeba zpívat na těch prvních deskách, ještě nespívat třeba tady na této desce, tam má zpěváka, ale nespívá tam on sám, on se rozespíval až o desku později, nebo možná dokonce dvě desky později. Takže vlastně ta jeho vlastně dráha od takového úplného geeka, který prostě, je to podobný možná jako James Blake, vlastně dá se říct, že James Blake začínal na RNS, že ho prostě dělal úplně experimentální desky, pak zjistil, že může zpívat, začal dělat věci, že hrál na piano, začal to být takový hudebnější a písničkářstější. A tohle je podobný vlastně, že na začátku dělal úplně geekovský prostě projekt, totálně experimentální hudbu a pak se dostal víc do té jako písničkový hudby a vlastně, ale zase zároveň hrozně jako poučený a napřed vlastně, protože znal tu elektroniku a sklejíče to, takže tohle to je to experimentální období a revoluční deska pro mě osobně.
0: Aparát a album.
1: A ještě pak řeknu, že jsem si s ním mohl zahrát, když tady měl první koncert v Nodu, který dělal můj kamarád Aleš Černý a ještě tam byla AGF a bylo to takový hrozně, já to rád vzpomínám na tohleto období, to bylo prostě období, kdy rok 2003-2004, kde byla každýho půl roku nějaká úplná revoluce v té elektronické hudbě, to už se teďka tolik bohužel neděje, no, protože už je to všechno objevený, no.
0: Pouštíme aparáta a můžeme navázat tím Blakem, protože toho máš taky.
1: Jo, přesně tak.

0: Posloucháte Fonotač a nám tady dohrává single Jamesa Blakea. Tomáši, máš teda i singly? Kupuješ si singly? Nebo taky si dostal tenhle ten?
1: To je taky jako deska s příběhem, protože tuhle tu desku jsem získal, takže jsme byli na 40. mýho kamaráda, režiséra Tomáše Luňáka. On tam dělal dražbu různých svých objektů, kterých se snažil zbavit. A vždycky, když tuhle tu desku vidím, tak si uvědomuji, že mám dluh, protože my jsme tam vydražili nějaký foťák a pak k tomu byla i tady ta deska. Dokonce v té desce jsem teďka zjistil, je i vlastně lístek z koncertu Jamesa Blakea z roku 2019. Tohle, jak asi všichni ví, jeho takový první single, kterým se jakoby vlastně prosadil v rámci nějaký širší jakoby veřejnosti. A je to remake vlastně, není to jeho autorská skladba, je to původně vlastně skladba od Faced, kanadskýho jako hudebníka, nebo...
0: Zpěvačka.
1: Zpěvačka, dík, ani nevím. Ale každopádně taky jsem vlastně ho zaregistroval skrze to. Vlastně jsem znal nějaký právě ty experimentální věci z toho RNS, ale tohle to byl takový výrazný, hrozně jakoby opučil.
0: No počkej, a proč tam máš ten dluh, jsi říkal?
1: Jo, protože on ten foťák byl rozbitej. Takže my jsme potom poprosili Tomáše, aby nám zaplatil peníze a vrátili jsme mu foťák, ale nevrátili jsme mu tu desku. To jsem si právě nechal, nějak jsem na ní zapomněl prostě. Takže vlastně ta deska, no mám tam takový určitý dluh, který ještě musím se s Tomášem ještě domluvit, co s tím uděláme. Ale jinak, kdyby nás náhodou poslouchat, tak ho zdravím.
0: Tomáš je naším určitě taky pravidelným zákazníkem, protože tady za rohem měl kavárnu, že? Super Tramp Coffee, ale to už nemá a už taky nežije v Praze, takže jsme ho dlouho taky neviděli, ale vyřídíme mu to.
1: A já ještě musím říct, že teďka jsem se s ním docela intenzivně vídal a vídám ještě. Po dlouhý době já jsem s ním ztratil trošku kontakt, ale my jsme vždycky spolu chtěli něco vytvořit. A je vtipný, že v době, kdy jsem byl takovej víc pro ně asi vyhypovaný, tak jsme se o to několikrát pokoušeli a nikdy se nám to nepovedlo. Pamatuju si, že jsme chtěli udělat velký počin spolu a to byl klip s rapujícím struhem. Což byl můj nápad a spočíval v tom, že jsem chtěl udělat skladbu, kde připlave ryba a začne rapovat prostě. A objevili jsme prostě takovou zajímavou říčku v Litomyšli, kde bylo hrozně řas a byl tam hrozný chryb. A my jsme se jako dohadovali, že to tam natočíme, že tam nazbíráme ten materiál, protože tam bylo takový podvodní království, takový nádherný řasy, že podvodním foťákem to tam prostě natočíme a že to byl nádherný klip, úplný úlet, jako. Vyplavali jsme se tam někdy, byla zima, prostě třeba 5 stupňů, lezli jsme tam v bahně a v těch řasách a fotili jsme tam jakoby studijní materiál nějakým takovým tím foťákem podvodním.
0: No.
1: A chodili tam lidi a ptali se nás, jaká je voda a tak podobně prostě.
0: My jste ale neskoumali
1: vodu. To bylo v centru Litomyšle prostě, tady ta říčka.
0: My jste hledali repujícího pstruha.
1: No a my jsme hledali repujícího pstruha a ti to taky skončilo. Pak jsme se 20 let nevěděli, ale teďka Tomáš natočil geniální videa k Direktorům, což je právě ta deska, která bude vydaná jako na podzim.
0: Okay.
1: Takže se nám nakonec podařilo spolu něco vytvořit. A repující pstruhy ty tam ještě zůstávají pořád.
0: Výborně. Běží nám čas, takže zahrajeme si tak poslední jednu, dvě desky. A teď tady máme na gramofonu od tebe Radiohead album A Moon Shaped Pool.
1: Jo.
0: Máš k němu krátký příběh, Tomáš?
1: Příběh nemám, ale vlastně Radiohead miluju, je to prostě absolutní srdeční záležitost jako pro mnoho lidí, ale je to prostě geniální kapela geniálních lidí, tak co k tomu dodat, no, tak prostě tak, díky bohu, že existují.

0: Posloucháte Fornotáč, na gramofonu se nám točí Radiohead, který nám vybral stejně jako všechny ostatní desky v dnešním pořadu Tomáš Dvořák. Tomáši, děkuji moc, že jsi dal tu práci.
1: Dal jsi tu práci?
2: Dal jsem si tu práci. A přijít.
0: Přijít, přijet.
2: Samozřejmě vybrat desky.
0: Vybrat desky, to jsem měl na mysli především.
2: Ale děkuji za pozvání, bylo to hrozně příjemný.
0: Důvodem bylo teda vydání soundtracku k počítačové hře Phonopolis. Autorem je Tomáš Dvořák aka Floex. Oboje tvoje signatury jsou tady na obalu. A rovnou ještě v posledním vstupu u té děkovačky zveme teda na hnedka další projekt, který bude mít křest a koncert v listopadu.
2: 8. listopadu, srdečně zveme, bude to fakt velký koncert, kde připravíme řadu speciálních věcí, které už se nebudou opakovat.
0: OK.
2: Třeba bude tam vícekanálový zvuk.
0: Já myslel rapující pstruh.
2: Ne. Jo, možná bychom taky ještě mohli, protože nám tam chybí ještě nějak pár tracků, který jako... Ale nevím, jestli by se to hodilo, je to taková vážnější deska.
0: Ne. Pstruha si nechte s Tomášem na něco.
2: Dobře.
0: Luňákem. No dobře, takže to bude Floexy Ensemble, to bude na podzim v Arše Plus.
2: Přesně tak.
0: Výborně. A díky i Danovi z Minority Records.
3: Já taky děkuji za pozvání.
0: Jednak, že jsi pilířem Floexovým a že si dáváš tu práci a nosíš nám ty desky jako automaticky, tak jako samozřejmě jako různí jiní vydavatelé, ale ty od tebe jsou opravdu special.
3: Já jsem rád, že mi je nevracíte.
0: My to ceníme, vůbec si nestěžujeme. No a na závěr pouštíme ze soundtracku k Phonopolis, což vychází jako dvoj LP s bonusovým flexidiskem, tak my si pustíme na závěr právě ten bonusový flexidisk, což je tady ta ohebná folie, která prostě z jedné strany i hraje. A tímto se s vámi loučí Martin Mikuláš, Tomáš Dvořák a Dan Dudarec.
2: Ahoj!
3: Ahoj!
0: Ahoj.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Čtvrtek, Reggae Night.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

Yeah.

0: jsi jediný normální. Arošte, víš co? Já ti nechám udělat nos. Jasné. Paní doktorko, uděláte mu to? Ať to stojí, co to stojí. Věříte?
1: Co?
0: Víš, to je jedno, kolik to stojí. Doktor, paní doktorko, vy jste doktorka?
1: Ano.
0: A věříte v Boha?
1: Já? Ne. Nechápu, jak může vůbec někdo věřit.
0: Však proč mi nebole?
1: Však nejsou důkazy. Nikdo ho nikdy neviděl.
0: Však vašu piču jsem také neviděl a věřím, že ho máte.

přesně nebo více událostmi, které spolu v čase nějak souvisí a dávají vám nějaký smysl či význam. A je to pro vás něco jako návrh.

žralok zuby, má jak nože a z těch zubů čiší strach. Meky mesr, ach můj Bože, ach můj Bože, ach můj Bože, ach můj Bože, ach můj Bože, ach můj Bože, ach můj Bože, ach můj Bože.

Mm-hmm.

0: tvrdý a složitý. Žádné jaký možná a kdyby.
1: A aby...
0: Nikdo neumí říct, co chtěl.
1: Co bych chtěl.
0: A všichni tady lžou.
1: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
0: Myslíš, že to je tím?
1: Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se i přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
0: Možná máš pravdu. Ale určitě je takhle zeme pěkné, skurvené.

Just to the best.

0: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: V dnešním světě komputerů,
2: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
3: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
2: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
3: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
4: Sponzor pořadu.
5: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chill-outovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Vážení cestující, Dream Flight s Hankou najdete také v podcastu na webu radiokolor.cz a na facebookových stránkách pořadu. Příjemný odpočinek u poslechu chilloutové hudby vám přeje Hanka.

0: Dream Flight. Hudební pořad na dobrou noc s chilloutovou hudbou pro relaxaci a uklidnění vaší mysli. Dream Flight. S Hankou.
1: Poslouchejte vždy v pondělí a čtvrtek po 23. hodině
0: na Color Music Radio.

Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dreamflight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a na příští let se

0: pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: V dnešním světě kompjutru,
2: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
3: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
2: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
3: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
4: Sponzor pořadu.
5: Color Music Radio.

francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény. Hezký večer vám v tenhle pravidelný čas přeje František Vich. A jak jsem slíbil, navážu po dvou měsících opět premiérovým dílem. Snad se ty prázdninové reprízy dali přežít a jestli ne, jistě jste si našli nějaký dobrý náhradní program. Takže jak vypadá dnešní kvarteto? Hlavně bude ze tří čtvrtin pařížské, ale to samozřejmě nic nevypovídá o zajímavosti. Prvním bude dívčí trio, které se navzdory tomu jmenuje Conky Duet. Po něm si odskočíme do Clermont-Ferrand za folkrockovými Vazů, pak se vrátíme v prostoru i čase do Paříže a poslechneme si výraznou progresivně rockovou kapelu Triangle. A základní čtyřku dovršíme pařížským jemně synthpopovým duem Dude. A odhaduji to dnes i na nějaký ten přihozený bonus na závěr. Skupina The Conky Duet vznikla v roce 2002 v Paříži a nepleťme se názvem, protože jde o trio. A to dívčí trio v instrumentálním obsazení kytara, housle, klávesy. K tomu jsou ale všechna tři děvčata, to jest Kumi, Tam a Zoe, také vokalistkami. Prvně jmenovaná je přitom v Tokiu narozená Japonka. Žánrově můžeme mluvit třeba o jemném indie popu. Texty mají z části francouzské, z části anglické. V letech 2004 až 2011 jim vyšla tři docela příjemná alba plus pár EP desek a písničku Cindy vybírám z prvního alba Il Fait Tout Gris.

0: like Sandy.
1: Posloucháme pařížské dívčí trio The Conky Duet. A tahle první dnešní ukázka byla z jejich prvního alba z roku 2004. Jak jsem říkal, většinu textů měla děvčata v angličtině, případně francouzštině, ale občas si tam Kumi prosadila i svoji rodnou japonštinu. Po druhém, asi nejjemnějším albu Montan Mouton z roku 2006 vychází v roce 2009 EP Ensemble, ze kterého jsem vybral písničku Isolée.

The Conky Duet. Děvčatům vyšlo v roce 2011 třetí a poslední album Let's Bon Appeton. Krátce pak ještě fungovali s jinou klávesistkou, ale jejich historie se pak prozatím uzavírá. Právě klávesy totiž obsluhovala jejich asi nejaktivnější členka, kterou byla právě Japonka Kumi. Ta už v roce 2008 natočila vedle působení s Conky Duet i své solové album. Použila přitom jméno Kumi Solo. No a pod tímhle jménem pak natočila jedno album i v roce 2017. My ale zůstaneme u The Conky Duet a z jejich posledního zmíněného alba si poslechneme Planet Sauvage, divoká planeta.

Posloucháte francouzské vychytávky a společně si poodskočíme z Paříže do Clermont-Ferrand, kde vznikla v roce 1999 skupina Vazů. Při tom ústřední dvojice zpěvák Kevin Keek a kytarista Jeff Schlafer ještě předtím působili už asi 3 roky, co by duo RAS. Kapele záhy vychází první album a stejně jako single La Manivelle se prodávají po 100 000. Jejich písničky jsou na pomezí rocku, folku, country, popu a lidovky, většinou ve francouzštině, a v nástrojovém obsazení najdeme celkem logicky i dost lidových nástrojů, třeba mandolínu, níněru, housle či akordeon. Poslechneme si nejprve ten první úspěšný single, který bychom současně našli i na prvním albu nazvaném The Root.

skupina Vazů a jejich první single z roku 1999 a současně jedna z písniček, které nalezneme na jejich prvním albu. O dva roky později se objevuje minimálně stejně dobré druhé, nazvané Paddle Problem. I z něj tady mám jednu ukázku, Dis-moi que je rêve, řekni mi, že se mi to zdá.

Asi je třeba zmínit, že Vazů jsou na svůj kraj i patřičně hrdí a dokladem budíš třeba čtvrté album z roku 2015 Mafiata. Když jsme tady měli tuhle kapelu poprvé, poslouchali jsme právě příslušnou titulní písničku, kde se hned v prvním sloce objevuje třeba jméno jejich krajánka a úspěšného cyklisty Romana Bardetta. Aby zaznělo něco, co tady ještě nebylo, tak z dosavadních celkových 6 alb sáhnu do toho z roku 2013 nazvaného Le Fora, a to konkrétně pro písničku Voglaví. Jinak nesmím zapomenout ani na to poslední loňské nazvané Agriculture, čili zemědělci, jenž byl provázen obrovsky úspěšným videoklipem k titulní písničce, který natočili s mladými farmáři z Altiljarja a oslavují v něm život na venkově. To si dáme třeba jindy.

0: francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás, Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.
0: Třetí čtvrtina dnešní nabídky bude patřit pařížské skupině Triangle, současně jedné z vůbec nejuznávanějších progresivně rockových kapel své doby a taky komerčně nejúspěšnějších. Píše se, že jejich alb se prodalo víc než 300 000 kusů. Ale byla to samozřejmě jiná doba, v jejich případě roky 1967 až 74. A tím jejich nejslavnějším obdobím byl úplný začátek 70. let, kdy jim vyšla první alba. Konkrétně první, eponymní, v roce 1970 a druhé, podobně bez názvu, v roce 1972. Začínali jako trio, ale sestava se pak postupně hodně měnila. Hlavní personou byl tehdy zpívající basák Gérard Fournier, známý i jako Papillon. Ale to platilo jen do roku 1972, kdy skupinu opustil. Na tom druhém albu hraje ve dvou skladbách dokonce i Jean-Michel Jarre. Aby se tak úplně nepletlo, s prvním albem bývá někdy označováno i jako Vian avec nous, podle stejnojmenné písničky, která byla rok předtím i jejich asi šestým singlem. No a právě tu tady mám jako první.

skupina Triangle a jejich Vian avec nous z roku 1971, kdy vyšla na singlu, respektive 1972, kdy vyšla i na albu. Za zmínku stojí i to, že se jeden jejich opus, Kizas Maňána, tehdy objevuje i ve filmovém trháku, který u nás běžel pod názvem Bažanti. Skupina ale tehdy vystupuje i ve slavné Olympii. Další písnička IAM se objevila v roce 1972 na Bčku jiného singlu a původně nebyla na žádné řadovce.

Třetí album, nazvané Homonymy, nahrávají Triangle na londýnské Abbey Road i s hostující houslovou legendou Stefanem Grappellim. Z téhle desky jsme taky už před časem jednu ukázku poslouchali. Takže dnes sáhnu po jiné, úvodní La Vaillante. V roce 1974 se rozcházejí a teprve po dlouhých letech se v srpnu 2018 fanoušci na jednom letním festivalu dočkali jednorázové reinkarnace. Té se ale neúčastní Papillon, který po odchodu z Trianglu nahrává jako solista a jeho desky jsou často k diskografii skupiny připočítávány. A teď tedy slíbená La Vaillante, kde mi místy z něj skoro jako párply.

Stále posloucháte francouzské vychytávky. Pařížská dvojice Tude, což je zároveň i jakási zkratka názvu That Obscure Object of Desire, provozuje, dejme tomu, jakýsi jemný synthpop. Ten název má původ v románu Middlesex od Američana Jeffreyho Eugenice. Instrumentální stránku věci má v popisu práce Laurent Morelli, pěvecké party pak blondětá Astrid Caruál. Poznali se sice už v roce 2006, ale pár let ještě trvalo, než začali spolupracovat a teprve v roce 2013 vydávají vlastním nákladem první EP s názvem Honestly. No a touhle konkrétní skladbičkou dnes taky začneme.

Dvojice Toot a jejich první důležitý snímek Honestly z roku 2013. Zatímco Morelli, co by instrumentalista, se předtím už věnoval nějakým trip-hopovým projektům, tak i zpěvačka Astrid Carroll začínala vcelku tradičně. Básničky a písničky začala psát na střední škole, v 17. první rocková kapela a hlavně ty správné inspirace. Cituji: PJ Harvey, Charlie Manson's Garbage, Björk, Tom York's Radiohead, Jeff Buckley, David Bowie a Jim Morrison. Jednu svou pop-rockovou kapelu vedla dokonce asi 10 let, ale časem se otevřela i elektronice. Když to shrnu, můžeme ale mluvit i o celkové inspiraci naší dvojky na britské indie-popové scéně 90. let. To je, myslím, docela znát i v další ukázce. Jmenuje se Up the Clouds a je to B strana singlu Dead Dolls z roku 2014.

Když shrnu dosud vydané nahrávky Toot, tak to jsou dvě alba, Fury z roku 2016 a Transparence z roku 2018, dvě EP a asi tři singly. Zatím posledním počinem je EP Ether, které se objevilo v loni. Nicméně chtěl jsem vybrat spíš něco rockovějšího a tak jsem sáhl po tom druhém albu a vybral jsem Le Rofle, Odrazy. A jako pozitivum beru i třeba to, že zpěvačka Astrid Carlisle od angličtiny, používané na prvních nahrávkách, postupně zcela přestoupila k francouzštině.

A protože obvyklou dvanáctku máme za sebou a chvilka času zbývá, přidám tradičně i nějaký ten bonus. Trio s anglicko-ruským názvem The Tatianas se začalo formovat v Paříži na Prahu 21. století a to byla doba, která dostala i svou vlastní nálepku, nová vlna francouzského roku. Prostě se tam tehdy objevilo větší množství kapel, které byly hodně inspirovány britskou rockovou scénou od Clash přes Joy Division, The Smiths a Pulp až třeba k Oasis. Kde Tatiana se váží minimálně hned dvě zajímavosti. V roce 2005 byli vybráni do filmu Après Louis, kde se pak objevili na pár minut třeba vedle hvězdné Catherine Deneuve. Druhou zajímavostí je debutové a ve Stockholmu nahrávané album, jehož produkce se chopil Ludvig Andersson, jinak syn známého Benny Anderssona, ano toho od švédské Aby. The Tatianas, myslím, nejsou či nebyli žádnou výjimečnou kapelou. Kromě onoho alba a asi dvou singlů jsem jiné nahrávky neobjevil, ale třeba právě ten první oficiální single I'm Swine je, myslím, docela povedená rocková písnička. Je z roku 2008.

pařížské trio The Tatianas a rok 2008. A myslím, že stihneme ještě jednu krátkou písničku. Podobně jako předchozí jméno, bude mít u nás premiéru i Morgan Nambo. Jedná se o písničkářku, zpěvačku a docela všestrannou instrumentalistku, ročník 87, narozenou v Clermont-Ferrand. Takže je vlastně ze stejného kraje jako skupina Vazů, které patřila dnešní druhá série. Morgan strávila první část své kariéry v tamnější skupině Cocoon. Mluvím o letech 2005 až 2007. Pak se přes další dva krátkodobé projekty ocitá v zásadě na solové dráze. Když ji ale v 2005 až 2007. Pak se přes další dva krátkodobé projekty ocitá v zásadě na solové dráze, když ji ale s prvním příběhem

Chris a pod názvem Homeward Bound přineslo covery dvojice Simon a Garfunkel. Takže vlastně až třetí kolekce Amazon z roku loňského je jasná solovka. A protože Morgan Ambo je spíše jemná folk popová písničkářka, snažil jsem se pochopitelně vybrat něco trochu živějšího. A volba padla na skladbu Storm z onoho loňského alba. Tahle je v angličtině, ale jinak to pro Morgan rozhodně není pravidlem. Toť vše, hezký zbytek večera a jestli se vám bude chtít, nalaďte si náš pořad zase za týden. Od mikrofonu se loučí František Vich.